Right now, it's time.

0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz Just a beat.

now it's time.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

about where you are tonight, huh? Well, ladies,

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Věra Špinarová, známá jako Malá vzrůstem a Velká hlasem, byla prostá žena s výrazným talentem a silným temperamentem. Její život byl plný zvratů, od odmítnutého největšího hitu až po nečekanou smrt bratra, kterou nikdy nepřijala. Pokud by nebyla zpěvačkou, bylo by jí možné si představit například jako ráznou prodavačku v Masně. 60 let nazpět, tedy 16. května 1966, vydali The Beach Boys své zásadní album Pet Sounds. Toto album, které rozplakalo Paula McCartneyho, se stalo jedním z nejvlivnějších děl historie popu. Jeho příběh a dopad na hudební scénu fascinují dodnes. Shrek, ikonický zelený zlobr oslavený Oscarem, slaví 25 let návratem do kin. Příběh tohoto animovaného hrdiny si získal srdce diváků po celém světě. Na příští rok se chystá jeho 5. filmový díl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Big Beat na Bčku. To můžem.
1: Hudební novinky na rádiu B.
2: V nostalgickém návratu do raných 90. let nás album MTV Unplugged od skupiny 10 000 Maniacs přenáší do atmosféry akustické elegance a bohémského šarmu. Frontmanka Natalie Merchant svým jemným hlasem a autentickým projevem připomíná vznešenost alternativního roku z 1993. Skupina pod hlavičkou labelu Elektra Records vydala toto dílo jako labutí píseň své dosavadní kariéry. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
3: Táhnou z tebe nejmí.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravíme posluchače z oblasti zdravého stravování. Objevuje se nová online trendová dieta, která se inspiruje biblickými potravinami jako zlatým standardem zdravého životního stylu. Strava založená na potravinách uvedených v Bibli může zlepšit zdraví a přinést větší povědomí o tradičních a duchovních praktikách. Děkujeme za poslech a přejeme krásný den každému posluchači Radia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Ve svém novém filmu Karma, který byl promítán mimo soutěž na letošním festivalu v Cannes, se režisér Guillaume Canet vrací k thrillerům, které mu přinesly úspěch, podobně jako tomu bylo u jeho filmu Nevěřte nikomu z roku 2006. Přestože film trvá 149 minut, často se odchyluje od hlavní dějové linie. Marion Cotillard exceluje v roli uvězněné ženy v temném kultovním thrilleru, který bohužel nesplňuje očekávání napínavé akční jízdy. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Věra Špinarová, známá jako Malá vzrůstem a Velká hlasem, byla prostá žena s výrazným talentem a silným temperamentem. Její život byl plný zvratů, od odmítnutého největšího hitu až po nečekanou smrt bratra, kterou nikdy nepřijala. Pokud by nebyla zpěvačkou, bylo by jí možné si představit například jako ráznou prodavačku v Masně. 60 let nazpět, tedy 16. května 1966, vydali The Beach Boys své zásadní album Pet Sounds. Toto album, které rozplakalo Paula McCartneyho, se stalo jedním z nejvlivnějších děl historie popu. Jeho příběh a dopad na hudební scénu fascinují dodnes. Shrek, ikonický zelený zlobr oslavený Oscarem, slaví 25 let návratem do kin. Příběh tohoto animovaného hrdiny si získal srdce diváků po celém světě. Na příští rok se chystá jeho 5. filmový díl. Od kultury zpět k hudbě na rádiu B.
4: Hoď se do klidu s rádiem B.
5: Of course I've been drinking to think I own the place. You know how uncertain I get by getting replaced. I grew tired of switching from tears to crazy haze. Relentless, then sickness, I hit to pick up my face.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: V nostalgickém návratu do raných 90. let nás album MTV Unplugged od skupiny 10 000 Maniacs přenáší do atmosféry akustické elegance a bohemského šarmu. Frontmanka Natalie Merchant svým jemným hlasem a autentickým projevem připomíná vznešenost alternativního roku z 1993. Skupina pod hlavičkou labelu Elektra Records vydala toto dílo jako labutí píseň své dosavadní kariéry. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Posloucháš rovný beaty na Béčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
1: Pomal s náma. Na beč.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Věra Špinarová, známá jako Malá vzrůstem a Velká hlasem, byla prostá žena s výrazným talentem a silným temperamentem. Její život byl plný zvratů, od odmítnutého největšího hitu až po nečekanou smrt bratra, kterou nikdy nepřijala. Pokud by nebyla zpěvačkou, bylo by jí možné si představit například jako ráznou prodavačku v Masně. 60 let nazpět, tedy 16. května 1966, vydali The Beach Boys své zásadní album Pet Sounds. Toto album, které rozplakalo Paula McCartneyho, se stalo jedním z nejvlivnějších děl historie popu. Jeho příběh a dopad na hudební scénu fascinují dodnes. Shrek, ikonický zelený zlobr oslavený Oscarem, slaví 25 let návratem do kin. Příběh tohoto animovaného hrdiny si získal srdce diváků po celém světě. Na příští rok se chystá jeho 5. filmový díl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z kulinářského světa k nám přichází zajímavost z Petrohradu, kde restaurace Butterbrodik 66 servíruje pouze ty nejjednodušší sendviče, jaké si můžete představit. Tato jedinečná jídelna staví na své popularitě tím, že nabízí pouze sendviče, které si snadno uděláte doma. Tento minimalismus se jeví jako geniální tah na ruském trhu. Mějte hezký den, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život

0: nasal.
1: Zdravím posluchače Rádia B, od mikrofonu tě zdraví Šazo. No a je tady další díl pořadu Revolution, a to znamená jednu jedinou věc, že si dáme zase trochu reggae hudby, trochu toho pozitivního vibe. Samozřejmě mám tady hromadu novinek pro vás nachystanou, takže je určitě o co stát. No, tak jdeme na to. Jako první věc tady mám připravenýho Spektakulára a jeho track Reggae Soldier.

Další záležitost je horoucí novinkou z jamajského pekla a o tu se postaral Capleton. No a na soundu se sešli dva, a to Derek Sound a Little Lion Sound. Tato novinka se jmenuje Red Again.

Před několika dny jsem listoval novou hudbu, no a narazil jsem na zpěváka, který mi byl doposud neznámý, říká si Neto Jout. No a samozřejmě hned jsem zčeknul jeho albumy a poslední, který vydal, bylo v roce 2025, jmenuje se Angels of Light. No a dost mě zaujalo, takže ho tady máte a dám vám z něj koštnout, jinak Neto Jout je kanadský zpěvák, reggae zpěvák, který pochází z Montrealu. Na scéně je už pěknou řádku let, ale dostal jsem se k němu až teď. No a vlastně chci vám ukázat ukázku z alba Angels of Lights, který obsahuje 14 tracků a má tam dost zajímavý feety. Má tam třeba Excolevyho, Turbulence, Anthonyho Bího, Mikey Dangerouse, Little Lion Sound, Turbulence, no prostě jako dosti našlapaný feety. Každopádně jako vždy vám dám čuchnout k dvou trackům. No a první se jmenuje Hide Great Spot, který je společně s francouzským Daddy Morim. No a druhý track, který jsem vybral z tohoto alba, je So Cold a ten je společně s Turbulencem a Wayne MG, tak snad se bude líbit. La bonne.

Tak mě tak napadá, jak jste na tom s festivalama? Máte už nějaký favority? Máte lístky? Já si myslím, že je nejvyšší čas pořizovat lístky, pokud jsou ještě za dobrý ceny. Navíc line-upy festivalů teďka v podstatě finišují, takže bych neváhal, určitě skoupí. Za mě tento rok určitě Cultural Reggae Vibes, na který jezdím každý rok, a mimochodem jsme taky mediálním partnerem s Rádiem B. A druhý festival, který si nemůžu nechat, je Uprising, protože ten je letos opravdu nabitý a ten se koná na Slovensku. Takže neváhejte a kupujte lístky, dokud máte možnost ušetřit ještě nějakou tu korunku. No a my si teď dáme jednu takovou tematickou skladbu k tomu, která je od české kapely, která se říká Concrete Safari, a tento track je z roku 2023 a jmenuje se Festival.

Ještě tady mám nachystanou jednu Ragamuffin novinku a tu má na starost jamajský zpěvák Jack Mason a nese název Get Craven.

Již už tradičně jsme za polovinou pořadu a to znamená jediné, že přidáme na rychlosti, přidáme na BPM. No a první věc, kterou tady mám nachystanou, je to vlastně remix na věc od Fuckedaba a Mistra Poisona, která se jmenuje Siente. No a o tento junglový remix se postaral Ricky Tuff společně s DSM.

Teď si dáme naprosto neuvěřitelné kombo. Nechápal jsem, když jsem viděl, když jsem slyšel. Nepochopím asi ještě chvíli. Každopádně slovenská kapela Medial Banana spojila síly s Ed Solem a dali dohromady track. Ano, slyšíte dobře, track, není to žádný remix, je to normálně originální track, který je zhruba 2 dny vydaný. Slyšel jsem ho včera, poprvé vyskočil na mě jako novinka přímo od Banánů. No a co víc říct, asi nic. Jdeme na ten track a ten se jmenuje Idem dalej.

dostala se ke mně jedna nevydaná záležitost, kterou tady musím nechat zahrát, i když v originálu už jsem ji tu hrál, ale toto je VIP remix, který byl doposud nevydán. Jedná se o track Professional Ganja Smoka a ten je správně od generála Leevyho, od MCho, kterýho má snad každý rád, protože jedině on je wicked, wicked. OK, takže dáme si tuhletu nevydanou věc. Je to v podstatě to samý jako klasika, akorát ten instrumentál je trochu takovej šláplejší.

takové jízdě si dáme zase něco klidnějšího a dáme si novinku, kterou má na starost hned několik lidí. Je tam Tix the Autor a Turno vlastně na instrumentálu a na mikrofonu můžete slyšet Benny Mena a Idrise Elbu. Tento track se jmenuje Rise Again.

pro dnešek tady máme poslední novinku a ta je z dílny Dope Emma a Kleua. No a na mikrofonu konečně uslyšíme taky nějakou tu dámu a na majku je Elizabeth Troy, track se jmenuje Happiness a poslední dnešní novinka.

Pořad Revolution se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. A tak já se s vámi teda rozloučím. Slyšíme se zase příště. Poslouchejte Rádio B a samozřejmě poslouchejte pořád Revolution. Tak jo, takže zase příště. Čau, čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Věra Špinarová, známá jako Malá vzrůstem a Velká hlasem, byla prostá žena s výrazným talentem a silným temperamentem. Její život byl plný zvratů, od odmítnutého největšího hitu až po nečekanou smrt bratra, kterou nikdy nepřijala. Pokud by nebyla zpěvačkou, bylo by jí možné si představit například jako ráznou prodavačku v Masně. 60 let nazpět, tedy 16. května 1966, vydali The Beach Boys své zásadní album Pet Sounds. Toto album, které rozplakalo Paula McCartneyho, se stalo jedním z nejvlivnějších děl historie popu. Jeho příběh a dopad na hudební scénu fascinují dodnes. Shrek, ikonický zelený zlobr oslavený Oscarem, slaví 25 let návratem do kin. Příběh tohoto animovaného hrdiny si získal srdce diváků po celém světě. Na příští rok se chystá jeho 5. filmový díl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: tváře.
1: Vžívám se do toho, co se jim stane. Přes zavřený okno sleduju tváře. Vžívaj se do toho, co se mi stane.
2: Kam se

Radio B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Ve svém novém filmu Karma, který byl promítán mimo soutěž na letošním festivalu v Cannes, se režisér Guillaume Canet vrací k thrillerům, které mu přinesly úspěch. Podobně jako tomu bylo u jeho filmu Nevěřte nikomu z roku 2006. Přestože film trvá 149 minut, často se odchyluje od hlavní dějové linie. Marion Cotillard exceluje v roli uvězněné ženy v temném kultovním thrilleru, který bohužel nesplňuje očekávání napínavé akční jízdy. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Ty horký olej, drinka, nože z kuchyně. Začnu ti řezat prsty jeden po druhým. Můžeš držet piču, teď už nechci žádný omluvy. Oholím ti obočí, opařím ti ksich. Celý tě pomočím, cígo típnu o jazyk.

0: radujem se z maličkostí, tancuj se mnou, karneval.
1: Ty hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
4: Milí posluchači, z kulinářského světa k nám přichází zajímavost z Petrohradu, kde restaurace Butterbrodik 66 servíruje pouze ty nejjednodušší sendviče, jaké si můžete představit. Tato jedinečná jídelna staví na své popularitě tím, že nabízí pouze sendviče, které si snadno uděláte doma. Tento minimalismus se jeví jako geniální tah na ruském trhu. Mějte hezký den, zdraví vás Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
5: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Snow.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte
2: a čekejte nečekané.
1: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Řeknu to na rovinu. Zbylo nám tam 60 litrů piva a tvrdej se nevypil skoro žádnej. A to znamená jenom jednu věc. Dneska bude do piječka.
4: Ale bez mě.
5: Ještě teď mám jak z prachu.
6: Ale díti brbale, já se doma ukázat nemůžu. Matilda má to svoje období. Už si někdy viděl démona ohně a stínu? To fakt nechceš. Prostě si dej česnečku a buď dobrý. A večer si připijeme na kozatý Asiatky. Vážení muži kultury, dnes jsme se tu sešli pro jedinou věc. Sláva kozatým Asiatkům!

0: Asi si jdu lehnout, jsem zcákanej jak jeseter.
1: Taky končím. Ráno řídím.
0: Jo, a kam jedeš?
1: Vezu Pipina do Minastirit.
0: To jsou 3 dny cesty, měl by ses jít prospat.
1: Co?
0: Nebo dáme ještě panák?
1: No jednoho bychom ještě mohli. Tak jo. 2 vodky, slečno.

0: Krásný dobrý den, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Země koule.
1: Krásný den, milí posluchači, čau Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jsem rád, že tě po dlouhé době slyším.
1: No jo, je to po delší době, než jsme čekali a chtěli asi.
0: Zároveň nás posluchači vždycky slýchají jakoby z těch repríz, takže vám to ani nepřijde, že jsme tak dlouho byli odloučeni.
1: No je to tak, no ale vždycky slibujeme, že budeme vysílat pravidelně a vždycky to nedodržíme, takže v podstatě držíme se plánu.
0: Teď vlastně od toho května jsme slibovali každý 14 dní nějaký nový díl, nebo aspoň jeden měsíc, a dodrželi jsme to. Další díl je zářijový, na konci září.
1: No, takže po 4 měsících jsme zpátky. Doufám, že jste čekali na tuhle na tenhle náš návrat.
0: Když ono to nejde, tak jako vysílat jen tak z praku. Ono se na to musíte naladit, musíte mít čas, musíte se připravit a tak dále. Takže musíte nás lehce omluvit určitě.
1: A zároveň nás trošku omlouvá to léto, ta letní sezóna, kdy se zkrátka není tolik čas se věnovat tomu vysílání, no.
0: Přesně tak, já jsem furt na zahradě zabedněný a na kolech a tak dále, takže je to celkem omluvitelné.
1: No, já bych v podstatě občas mohl, ale Cvrnda, jak říká, nemůže, no.
0: To v piči. Ne, já se omlouvám. Přátelé, my jsme se na vás těšili, samotný nás to docela mrzí, nebo vždycky se, je to mezi náma takový téma, vždycky, kdy už dáme zeměkouli a oba víme, že nemáme o víkend čas, jeden nebo druhý, tak tomu zkusíme dát trošku fazonu, zkusíme to nakopnout. Máme pro vás dneska připravený kecací díl, nějak tak shrneme, co nás, řekněme, neminulo za poslední dobu, co jsme se neslyšeli. A zároveň máme připravený díl, protože příští týden jdeme společně s Lobem na Dovču, takže bude italský díl sicilský, takže máte se vlastně na co těšit, plány jsou, ale víte sami, no, někdy to nejde úplně nahrát.
1: Je to tak, no, jako já bych jenom tak ještě zmínil, my už jsme měli v plánu několikrát nahrávat, ale pak to dopadlo tak, že vždycky se jeden z nás opil den před tím nahráváním a pak ten druhý den prostě nezbyly síly na to nahrávání.
0: No já už teď tolik nepiju, jo, takže... Já jsem většinou měl třeba, já nevím, průjem, nebo žaludeční problémy z něčeho.
1: Rodinné důvody.
0: Přesně, tak. Rodinné důvody, ano, ano.
1: Klasická střední škola.
0: Z rodinných důvodů mohl dostat do studia v neděli, protože jsem nemohl stát z postele, jak mě bolela hlava.
1: Jo, v žákovský to máš napsaný, já jsem to viděl.
0: No, takže tak nějak, to je takový úvodíček k tomu, proč jsme se dlouho neslyšeli a... Slyšíte to sami, jako není to úplně jednoduchý nahrávat takhle dobrý pořad, jo, jaký kvalitní
1: content.
0: Produkt, přesně tak. No. Takže vy se pomalu posaďte, připravte se na novou kecací zeměkouli, kde to bude spíš takový podcastík a talkshowčík. No a pokecáme, pohovoříme.
1: Dneska budeme pouštět hlavně nový skladby, který za tu dobu, co jsme se neslyšeli, vyšly.
0: Vzhledem k tomu, že máme hardtechové DJské duo, tak jsme tam vybrali docela pěkný kousky z tvrdšího soudku.
1: Je fakt, že dneska to bude hudebně možná trošku pikantnější v druhé části našeho pořadu.
0: Máme tam nějakou AI operu, máme tam nějakého MC Kociho. Já si myslím, že dnešek bude stát za to, je tam řezník, přátelé. Vybírali jsme to nějak tak od srdíčka a zároveň, aby vám to nějak tak netrhalo uši, co je ještě a není snesitelné. No a vlastně poslechněte si to sami. Zeměkoule číslo nevím, kolik začíná a tohle je asi třetí z roku 2024.
1: Možná teprve druhý. Každopádně jdeme na to. Jdeme si pustit následující skladbu, která nevím, která je, ale to vůbec nevadí.
0: Tak pojďme na to. Zeměkoule začíná dneska bez tématu, ale zároveň budeme v obraze.
1: Příjemný poslech.
0: Jedem.

0: Tak jo, přátelé, kamarádi, my jsme zpět ve studiu a bych chtěl ještě zmínit vlastně to naše intro, tu první skladbu, kterou jsme vám pouštili, tak to je od našeho kolegy STVZ, jeho výborný počin, který jsme si užili i na jedný nedávno uskutečněný akci, což byly narozeniny Rádia B, už čtvrtý, a neuvěřitelně nás to tam bavilo, víc vrndo.
1: Já musím přesně tak dát jenom za pravdu, já jsem vyslyšel prvně a byl to takový remix na ty parodie, vlastně co dělá ta umělá inteligence v rámci různých filmů nebo dubbingů a podobně, takže jsem slyšel v originále prakticky tu parodii na Pána prstenů a následně bylo to asi 2-3 týdny dozadu, co jsme byli na Roudnickém podzámčí. Přátelé, já jsem tam z toho text smíchy na rovinu, opravdu, jak to znáte v takovém tom jako kontextu srandíček, memů a nějakých vtipných videích na YouTube, tak teď to bylo v rámci nějaký písničky, v rámci nějakého koncertu, mělo to rytmus, mělo to všecko, no a nejvíc jako sláva kozatým Asiatkám, jako to je věc, který já úplně umírám.
0: Dneska bude do piječka, já se přiznám, že jsem teda ten originál, kdy byl udělaný jenom ten dubbing nebo předabování, tak to jsem neslyšel, slyšel jsem vlastně až tu verzi, co vytvořil STVS zároveň s tím trackem a to mě bavilo hrozně moc. Jsem to slyšel teda i před těma narozeninama, ale na těch narozkách to fakt jako mělo svý kouzlo.
1: My tam od Testiáka máme připravenou ještě jednu pecku, což je taková parodie na Jirku Babicu, jestli se nepletu, možná bychom to tam mohli rovnou zažáhnout.
0: Já myslím, že ještě bychom mohli počkat s tím, abyste se měli na co těšit, protože to je taky velký
1: klenot. To je ještě větší vejdlem. A teď si představte vlastně to, abych to vedl na prvou míru, tam byly rádiový narosky, takže celá naše necelá parta, k tomu nějaký roudnický posluchači a takový ty náhodný kolemdoucí. Všichni stichli, koukali se na ty reproduktory, co to tam ten STVS mydlí. Fakt, to byla taková sranda. Bomba.
0: Já ještě jenom, abych uvedl na pravou míru, STVS samozřejmě použil jenom ten dubbing z té umělé inteligence, jinak zbytek vytvářel on a to už nebylo za pomoci umělé inteligence, jenom aby jsme ho nějak jako neschazovali, že tvoří hudbu.
1: On je hrozný Gandalf, tyve, ten tam kouzlí, tyve, za tím mixem to. Přátelé, on má hudební cit, jo, to...
0: No je to tak. No a co jinak ty si říkal na naše narozeniny Rádia B?
1: No tak ty víš sám, že já jsem tam přišel s lehčí kocovinou, nebo už jsem na začátku dílu nastínil, že nepiju, jo, ale nějak se mi nastínilo, že jsem tam přišel s opravdu kocovinou jako krab a hodně dlouho jsem se tam s tím srovnával, takže co mě bavilo, že tam byla krásný počasí, všecko, krásný prostředí, spousta kamarádů, ale ta hlava to nechtěla přijímat a bolelo mě to a ze všech stran mě to tlačilo. Takže jsem to nejdřív rozháněl nějakým lidovým čajem, pak jsem to rozháněl, co jsme to měli, korejské kuře vlastně, to je moc dobrý v podzámčí. Pak jsem si říkal, že zkusím pivo, že už asi můžu, ale furt mi bylo tak nějak na draka, až jsem, a teď se jako nedivte, jsem si dal gin s tonikem, druhý, třetí, no a od té doby jsem se tak nějak naladil na tu muziku a hrozně jsem si to užil, prodávali jsme tam merch, dostal jsem se zpátky do takový ty klidný náladičky, ale řekněme od tý druhý do pátý odpoledne mě bolela hlava jak střep.
0: Jo, ale tyhle, soucítil jsem s tebou, Cvrno, když jsem viděl tvůj příchod, tak jsem si říkal, že nejsi úplně OK, ale jako nakonec to zvládnul, si myslím, na úrovni.
1: No mě bylo blbý si to neužít, když už to jednou za rok, nebo mě bylo trapný nepřijít a všechno k tomhle jsou spojený. Co ty, Lobo, jak jsi užil?
0: Ale já jsem si to užil velice, jako tentokrát to probíhalo absolutně podle plánů, vlastně dorazili úplně všichni, kteří měli dorazit, časový harmonogram vycházel úplně na jedničku, takže co se týče jako organizační stránky, tak s tím jsem byl spokojený mega, co se týče party, tak já jsem dlouho nepil během toho mejdanu, vlastně jsem začal až těsně před koncem, abych mohl fungovat a až se tam bude sklízet, tak jsem mohl být hodně nápomocnej, že jo. No a myslím, že jinak jako to vyšlo úplně skvěle. Lidí bylo dostatek, spousta kamarádů, jak si říkal. Za mě to byla super, super akce a těším se na příští rok, kdy už to budou pátý, to budou takový polokulatý narozeniny a to plánujeme udělat něco trošku většího. Ještě nevíme úplně přesně, jestli to uděláme na tom samém místě. Každopádně plánuje se už odteď a máte se na co těšit rozhodně.
1: My jsme si udělali třeba takový festival B.
0: Ale no, nechtěl bych předbíhat.
1: Ale máte se na co těšit, jak říká Lobo. Takže za nás, za oba dva, to byl strašně skvělý sobotní den nebo sobotní odpoledne spojený s večerem. Co mě trošku mrzí, že máme omezení toho času, že vlastně v 10 hodin mám to zatrhnout A ať je party rozjetá, jak je rozjetá, a to, že my jsme to na tu desátou vypínali fakt v největším rejvu, tak najednou jsme to típli, celá tak naše radioparta se přesunula do studia, kde jsme tady pokecali třeba do jedný, do dvou jsme odcházeli, ale bylo tam takový omezení.
0: Jak kdo, kamaráde?
1: Já se šel dřív teda, no, my jsme jeli tím taxíkem domů, vlastně s naším šéfem Alešem, ten mě společně s Loučersem, s naším vokalistou, teď už jenom, mě vezli domů, vykopli mě a já jsem, řekněme, na druhou šel ležet, no, bylo to jakoby mírně v nepohodě, ale zároveň to bylo dobrý. Co celkem cením, tak vlastně na tom podzámčí jsme potkali nějakého Němce, takže jsem si osvištil meine Deutschsprache, kde jsme společně se Synikem.
0: Ale ještě vydrž, já bych tady ty vaše obchodní taktiky nechal do dalšího vstupu, tady bych si dal další pecku a pak bych se ještě možná na chvilku těm našim narozeninám vrátil, protože myslím, že ještě k tomu máme co říct a ať si to nevyplencáme všechno do jednoho vstupu a už kecáme zase docela dlouho, tak...
1: Dobrý nápad, kolego.
0: Jo, tak jdeme na to. Další věc, kterou si pouštíme, je zase věc, která úplně nevím, jak se jmenuje, ale... Jako předtím to vůbec nevadí, tak jdeme na to.
1: Kecací zeměkoule, přátelé, jeďte s námi.
0: Jdeme na to.

0: Takže my můžeme navázat krásně na tu rádiovou party. My jsme měli docela dlouhý vstup, tak jsme to museli rozseknout.
1: Já bych chtěl teda ještě jenom říct, že tracky, které nám právě dohrály, tak to byly Chinese Wonder s peckou Trying a hnedka potom Prago Union a jejich nová věc s názvem Zoo. Abyste si neříkali, že teda úplně nevíme, co vám dneska pouštíme.
0: Z alba Zvukoloď. Dneska to bylo takový novinky, no, jak jsme nastínili.
1: No a Cvrndo, ty bys mohl hnedka navázat na ten, na tu vaši obchodní taktiku s tím,
0: přesně tak,
1: s tím Němcem.
0: Nám tam vlastně ke stánku přišel, nebo ke stánku s merčem přišel Němec, který si původně vůbec nechtěl nic koupit, ale musím pochválit cynikovou angličtinu, nebo cynikovou, pardon, němčinu, mojí němčinu, dali jsme se tak nějak dohromady a dohovoru s tím Němcem, pokecali jsme, nakonec si koupil tričko a tašku, jestli se nepletu.
1: Jo, jo, jo.
0: No a potom vlastně tenhle ten, řekněme, cizojazyčný večírek pokračoval dál, kdy jsme tady ve studiu vlastně měli toho Angličana.
1: Pravda, pravda.
0: Kdy jsme tady, já nevím, asi třetí, čtvrtou hodinu vykládali s Angličanem, to je tady nějaký místní učitel jazyků, jestli se nepletu, a že je tady u nás, ale původem je Angličan, takže jsme se vlastně z té naší němčiny obrodili do angličtiny, kde jsme vlastně kecali další část. No a já pak nad ránem šel domů úplně vybavený všema slovíčkama, takže cením tuhle stránku věci, vlastně jsme potkali i vlastně zahraniční posluchače, by se dalo říct.
1: Je to tak, no a co se týče toho Angličana, který byl tady u nás ve studiu, tak s tím já jsem teď komunikoval díky Google Translatoru, a taky jsme ve finále docela pokecali. Takže díky Google za jejich překladač, jinak by si s ním asi moc nepopovědal. Zjistili jsme, že má docela podobný vkus hudby, kterou má rád jako já, takže to bylo fajn.
0: Jo, byla to krásná lajdačina. Fernet Connecting People.
1: Tak, no já ještě co bych chtěl vyzdvihnout z té narozeninové party, tak by byl určitě MC Mark, který vlastně celý ten mejdan provázel a moderoval. Tak a myslím, že to zvládnu úplně skvěle, protože to byla jedna z věcí, které ty lidi bavili absolutně jako nejvíc. Dokázal fakt jako ty lidi pobavit a to si myslím, že fungovalo skvěle, no.
0: Za mě 10 z 10, byl to takový krásný exot, který se nám tam hodil a vlastně jste viděli z té atmosféry toho obecenstva, že to ty lidi chtěli od něj, že to fakt stálo za to, že to nebylo jen takový nějaký plkání do mikrofonu, ale opravdu to mělo styl a řád a bylo to skvělý. Jo, dávám ti za pravdu.
1: Většina těch lidí si právě nahrávala vždycky ten moment, kdy byl ten přechod mezi DJama a on právě měl nějakou tu moderovací část, tak to mě bavilo velice. A ještě další věc, kterou bych chtěl vyzvihnout, tak byl určitě set Back to Back Raskala s Nedem, který vlastně jakoby fakt lidi totálně rozejbal a naladil na ten následující pokračování, který už se pak vlastně bylo v drum and bassu.
0: Já bych vám to uvedl, tak ono to začalo hrozně breakovat jednu chvíli. A vy jste neměli možnost sedět u toho stolu, u toho svýho piva jen tak v klidu. A najednou jste hýbali hlavou, najednou jste hýbali ramenama, uběhlo 10 minut a já jsem stál kurva před tím pódiem najednou. Takže fakt mě to nenechalo chladným a nádherně jim to brejčilo, jako oba dva.
1: Velký big up Raskal a Ned a na to, že spolu hráli poprvé takhle společně, tak musím říct, že se jim to totálně povedlo a myslím, že to nebyl jejich poslední společný set.
0: Krásně si sedli, to bylo, já nevím, jestli každý dával 3 písničky, pak následující 3 písničky. Bomba, přátelé, bomba. Takže určitě, pokud jste letos vynechali, tak následující rok je to vaše jasná volba, jo.
1: Blakví. Zhodnocení narozenin Rádia B, já jsem si tam vlastně tyhle narozky dal výjimečně hip-hopovej set a ne house-ovej. A docela mě to taky bavilo, musím říct.
0: Já se nehrál vůbec, protože hraju moc tvrdě a hardtek se nehodí.
1: No tak příště možná můžeš dát jako, že Vintage Sea Life, jako to měl Mára, který hrál Black Eyed Top, by si mohl tam udělat.
0: Přátelé, uvidíme,
1: vintážek.
0: Pro mě je to takový, řekněme, tabu trošku, že mám rád svůj klid tady ve studiu, jsem rád někde skrytej za nějakým mikrofonem, že mě není vidět a nejsem si úplně jistý, jak bych se byl schopný otevřít lidem, když vlastně na ně vidím, ale
1: tam dám plachtu a bys mohl zvládnout. Narušíš takovou trošku svoji tu, jak se tomu říká?
0: Osobní zónu.
1: Osobní zónu, no.
0: Postavím si tam paravan a za paravanem budu dělat Megaman show.
1: Za paravanem budeš dělat karavan. No a my si pojďme dát asi další hudbu a za chvilku už nějaký jiný téma, který vymyslíme během toho, co bude hrát ta skladba.
0: takže během skladby bude tréma a po skladbě nové téma. Tak jedeme dál?
1: Jedeme dál, teď náš velký oblíbenec Prof s jeho novou skladbou Pain Salesman, kde je společně s ním na featu Ren, takže jdeme na to.

0: dragă mea să-și fie. Coatele metete queste uova.
1: Afe, ai dă-o sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Tak jo, přátelé, jsme říkali, že jsme to vzali tentokrát trošku odzadu. Našli jsme vlastně poslední událostí, která se u nás konala, což byly narozeniny Rádia B, ale já si myslím, že bychom se měli trošku vrátit v čase a zazpomínat na to, co se vlastně událo za tu dobu, co jsme nevysílali.
3: Takže jsme takový bratři zpátečníci.
2: Bratři zpátečníci. A teď nás napadlo, že vlastně byla jedna velká událost, která zasáhla celý Česko, a to bylo mistrovství světa v ledním hokeji, který bylo vlastně v České republice, který mě teda, a myslím si, že i tebe, zasáhlo docela velice.
3: Já jsem si šel pěknou parafrázi, že jenom povodně a hokej dovedou semknout český národ, jo.
2: Smutný je, že obojí nás zasáhlo zrovna tenhle rok, no. Ale teďko budeme pozitivnější a pojďme se soustředit na to mistrovství světa v tom hokeji.
3: No tak jak jsi to vlastně prožil, Lobo? Rovnou to nakousni.
2: Já jsem to prožil docela jako intenzivně, musím říct, že po dlouhý době jsem si zase takovouhle sportovní událost užil jako naplno. Musím říct, že jsem sledoval jako fakt každý okamžik toho mistrovství a po dlouhý době mě to zas bavilo. Ne kvůli tomu, že jsme vyhrávali, ale prostě ta atmosféra mě tentokrát fakt jako chytla.
3: Byli jste někde v hospodě s chábrama, nebo?
2: Hele, popravdě v hospodě jsem byl snad jednou na zápase, jinak jsme koukali různě u známých, v garáži, u tvýho bráchy třeba.
3: Pravda.
2: A tak, no, takže jako s partou přátel rozhodně, ale na různých místech a ne vždycky v hospodě.
3: Já jsem pár těch zápasů viděl, co byly ve skupině, tak zase já jsem měl tu hospodskou část, takže jsem byl někde v Peppermanky tehdy a různě takhle, ale furt jsem to nebral tak vážně a co mě vlastně nejvíc oslovilo, byly ty zápasy semifinále a finále, kdy jsem byl v Koberovech ten víkend, což je vlastně vesnice u mý babičky a on to bez ní blbě, ale tam ty lidi jsou ještě víc přálejší než tady u nás v velkém městě, nebo probíhalo to tak, že jsme si vlastně zaujmuli nebo nějak, řekněme, zamluvili hasičskou zbrojírnu, kde jsme společně koukali na velkým plátně, ale společně s těma svejma, vlastně s těma lidma z té vesnice, který to prožívají úplně jinak, nedovedu to popsat, ale my jsme se drželi kolem ramen, zpívali hymnu, my jsme dělali věci, co by si člověk řekl, že vlastně, ale to nikdy dělat nebudu, nějak hokej mě nikdy také neovlivní, jo. Ani prd, jo, hele, na rovinu. To my jsme tam byli jak největší parťáci, největší prostě sousedi. No a takže vlastně to semifinále, to bylo s tím Švédskem.
2: To bylo neskutečný,
3: tak, no. Tam vlastně byla první třetina, kterou jsem sledoval ještě u babičky, kdy vlastně nejdřív jsme dostali gól a pak jsme ho dali, pak to bylo 2-2 a šel jsem tehdy vlastně na náves, kde byl něco jako dětský den nebo nějaká hasičská akce. Vem to čet, muzika, všecko. Ale k tomu tam v té klubovníčce promítali ten hokej na plátně, což znamená, že všichni ty rodiče, nebo vlastně všichni ty lidi, který by normálně byli na té dětské akci, nebo na tom pódiu, na tom plácku, na rinku, tak byli narvaný v té miniklubovníčce. Já jsem sám seděl s mým bratrancem na sudu od piva ve dvou, že jsme každý měli odlečenou jednu půlku zadku. A tam byly ty dva góly, kdy vždycky ujel ten náš hráč a dal ten blafák mezi nohy. Bože, my jsme řvali jak psi. Takže jo. To byla sobota, dostali jsme se do finále, nadšený, vej, takže už víme, že to zvládneme. A on mi říká, vlastně ten můj bratranec, doraž do té hasičárny, víš, doraž vlastně na to promítání toho finále. Říkám, když já ale nemůžu, víš, já budu vstávat ráno ve 4, abych mohl jít v 6 do práce, což znamená, že se nemůžu za A ten předchozí večer opít a za B nemůžu jít spát moc pozdě na to, abych druhý den vstal, protože ona pak ráno je právě plná a místo toho, abych jel hodinu, tak jedu přes proud 2 hodiny. Takže jsem to opravdu ubrousil na to, že jsem měl 2 piva točený a za každýho góla 1 panáka. A počkej, a když jsme vyhráli, tak jsem se zbalil a na té nějaká utek, protože tam to probíhalo takovým stylem, že když dal pasta toho prvního góla, tak týpek, tam to stálo ve 4 řadách za sebou, co jsme koukali, jako když si představíte ve škole. A po tom gólu on vytáhl přepravky s chlastem, kde bylo třeba 20-30 velkých lahví tvrdýho alkoholu a vytahoval to na ty přední lavice a na každýho ukázal prstem a on mu měl říct, co pije. Takže tam jsem si řekl Meruňkovici, dal jsem si jednu za první gól a druhou za výhru, vlastně za druhý gól v poslední minutě. No a před třetím panákem jsem utek, byl jsem doma okolo 11. hodiny, plásli jsme si s babičkou, šel jsem ležet, pro mě to byl strašný zážitek v tom, že vlastně jsem ty vesnický přátelé a vesnický sousedy viděl i v jiném světle, než jenom když sekají trávu před domem, nebo když jsou někde na hasičském bále namrdaný, no víte sami, jako fakt to na mě strašně zapůsobilo.
2: Mě ohledně těch panáků hrozně bavilo, když jsme byli právě u tvýho panáky v garáži a koukali jsme na ty zápasy, už, který byly i ve skupině a tak, a vždycky jsme si říkali teda, že když padne gól, který dáme my, tak si dáme panáka. A pak když bylo nějaká chvíle, kdy dlouho nepadl žádný gól, tak prostě se dával panák za to, že se vidí třeba nějaká známá osobnost v hledišti, jo, takže tam...
3: Když byl Jager na majku, nebo tak, Jager na kameře.
2: A nebo hele Vedchý,
3: přesně.
2: Dáme panáka.
3: Já jsem to chtěl zrovna říct, přátelé, tehdy byla kriminálka, kdy Báková stará retro a oni sledovali případy Majora Zemana a kdykoliv se řeklo slovo Honza, tak oni si dali panáka vodky v tom seriálu.
2: Jo.
3: A my jsme to vlastně parafrázovali na to, že o Vánoce, když dávají jakýkoliv film, tak kdykoliv člověk vidí Vedchýho v televizi, tak si dá panáka. A přesně to, na co narážíš ty, bylo, když byl v mistrovství, když byl Vedchej na kameře. A Jágr, samozřejmě, když byl Vedchej na kameře dva panáky, Jágr byl jeden panák.
2: No, když tam byl dokoliv v podstatě, no. Takže každopádně jako mistrovství světa jsme si, milí posluchači, užili, já myslím, že i vy. A teďko jsme tady taky brouzdali nad tím, že vlastně Radko Guda se stal kapitánem Anaheim Ducks.
3: Anaheim Ducks, ano.
2: A to si myslím, že taky určitě bylo dost začínění jeho výkonem vlastně na tom mistrovství světa, protože tam podal neskutečný výkon.
3: To je hrozný srdcař, přátelé. No a na to téma jsme si pouštěli Best of Radko Guda's Hits. To je jak když se rozjedeš autem proti stromu a nabouráš plný rychlosti. A tam vždycky stojí Radko a dobrý den, já jsem tvůj strom.
2: Nechceš ho potkat na ledě, no, to rozhodně ne. No tak to bylo takový shrnutí mistrovství světa, no.
3: Já se teď těším, až začne NHL, já vždycky sleduju ty bostonský sestřihy, takže mě to teď od půlky října čeká, doufám, že i vás. A jestli se nepletu, tak bychom měli mít i to zahájení u nás v Praze teďkon.
2: Tak, to ani nevím.
3: Mám takový pocit, že tu bude Boston hrát, ale nechci si úplně tahat nepotvrzené informace. Myslím si, že to u nás začíná, jo, ale nechte se překvapit, sám lístek nemám, takže vím prd.
2: No tak jo, to byla taková první sportovní vložka dnešní země koule. Myslím, že nás čeká ještě jedna. A teďko si pojďme dát zase nějakou skladbu. Tentokrát to bude Supa a věc z jejich novou skladbou Halo zo záhrobia. To je z jejich novýho alba a jsem zvědav, jestli poznáte ten sample, z kterého je použitá ta věc v tomhle tracku.
3: Já jenom mě napadla miniaturní vsuvka, že nejzábavnější zastávka tramvaje v Praze je zastávka mezi hroby. Ne, no. Mezi hřbitovy.
2: No a pak mezi hroby už.
3: Tak pojďme na to, tohle je ze záhrobia.

0: No a my frčíme dál, krásně po písničce, a máme tady takový krásný téma, který jsme s váma chtěli probrat, což byla chata, tady na Oharce, má měsíc a půl dozadu jsme tam byli.
1: No, možná i dva.
0: Tak dva měsíce dozadu jsme tam byli s celou, necelou partou a užili jsme si tam, já jsem tam byl 6 dní v kuse, Lobo přijel na 3.
1: Den po tobě, no.
0: Na 4 tam byl.
1: 4 určitě, no, 4 určitě. Taková naše tradiční, každoroční chata, kterou máme velice v oblibě.
0: Je to tady kosek od Roudnice na Ohři a vlastně spočívá to v tom, že se vždycky jednou za rok sejdem, nějak tak si opečeme maso, nějak tak pokecáme a...
1: Hrozně se tam ožerem.
0: To není pravda. My tam jako ruku na srdce, jo, tam se nikdo neožírá, tam nikdo vlastně nedělá žádný drahoty a nedělá žádný nevkusnosti. Já vlastně jsem vždycky byl, no, do 7 hodin večer jsem spál, jedl jsem jenom saláty a jogurty, jako... ne, jako, je to taková divočina trošku, ne, že ne, ale třeba bych rád vypíchnul...
1: To mě zajímá, co řekneš.
0: Ne, celý ten týden jsem spal v hupací síti před domem, i když bylo deštivo, i když vlastně třeba byli komáři a takový, tak jsem vlastně nechtěl spát s těma obilcema v tom jednom pokoji, kde vlastně v tom pokoji spí 4 lidi a všichni chrápou, já bych byl ten pátej. Takže jsem spal krásně na čerstvém vzduchu venku, i když tam občas byl nějaký souboj s komárama, nějaký souboj s deštěm, ale spal jsem podle jehličně na má. Takže tohle jsem chtěl vypíchnout, Lobo.
1: Jo, spát s těma opilcema, to by bylo pod tvojí úroveň, viď?
0: No, já se k tomu nechci vůbec snižovat, jo. Jak říkám, jako měl jsem spoustu proteinových jogurtů a saláty a takový ty věci, to...
1: No akorát si tam nechal všechny.
0: No, sojový klíčky jsem si přivez, přesně všecko.
1: No jako musím říct, že to, tentokrát se to velice vydařilo a musím říct teda jako s tím, že říká, že se tam moc nepilo. Za mě se tam vypilo asi nejvíc piva za tu dobu, co tam jezdím.
0: To je pravda.
1: No.
0: My jsme počítali, že malej sud nám zbyde do Foroty a vypili jsme všechno ještě, než přijeli ostatní. Jsme jeli vlastně pro další záložní sud záložního sudu.
1: A který se stejně jak vypil a pak ještě se pili nějaký pleno. To bylo to hrozný, jako podle mě ani, no, to bylo to litru piva teda hrozný množství.
0: Byla taková prasečina, ale zároveň jsme tam, já nevím, opravili grill, udělali jsme si novej.
1: No, opravila se loď, viď.
0: Opravili jsme pramici, přesně tak, na který jsme si vyjížděli. Houpali jsme se v síti a bylo to taková letní, lomeno čerstvý jarní pohodinda, kdy vlastně nemáte co na práci a jenom si užíváte takového letního pohodinství.
1: Opravenou loď bych teda určitě vyzdvihnul. Já se teda přiznám, že jsem nebyl součástí toho týmu, který tu loď opravil.
0: Já jsem byl v týmu.
1: Já to můžu potvrdit, že loď se opravila akorát ve chvíli, kdy jsme vlastně tam dorazili ještě s kamarádem Ondřejem, ale chtěl bych podotknout, že pak, když se vyjelo na vodu, tak cvrnda, jako když se zapojil do pádlování, že nás jako někam vyveze, tak to úplně nedopadlo, protože jsme byli tak nějak na místě a točili jsme se stále v kruzích.
0: No, v kruzích v obilí, přesně tak.
1: Takže jsme dělali takový kruhy ve vodě.
0: Zároveň jsme neměli kam jet, takže cesta je cíl, samozřejmě. Jo.
1: Cesta je cíl, a zároveň teda musím říct, že když jsem nastupoval do té lodě, tak ten můj nástup se taky úplně nevydařil.
0: Ty jste vlastně vypadne na začátku, pravda.
1: Vy jste mi chtěli ujet, ty, už jste byli 2 metry ode mě, já jsem chtěl prostě jet s váma, víš jak.
0: Já se omlouvám, ale to byla fakt vtipná příhoda. Tam Lobo spadl do vody úplně omylem, jen tak mezi řečí, jo. A to bylo vlastně, na to bych úplně zapomněl, to byl docela takový střípek z toho víkendu nebo z toho týdnu. Jo, to cením, no. Pak si ještě vybavuju Brindise, našeho kamoša, který proti proudu vyjel ráno na loďce a pak vlastně půl hodiny nic a najednou jede loďka a on usnul cestou zpátky a nechal se táhnout po proudu a projel kolem naší chaty někam zase úplně dostracena. To bylo hrozně vtipný. A pak mám jednu historku, která se bohužel váže s lodí, ale nemůžu jí tady vám říct, takže to pak řeknu Lobovi, až si dáme písničku, protože je takový trošku pikantnější téma.
1: No a pamatuju si taky, že jsme tam dělali spoustu soutěží z vrhání seker. Tak seker tam bylo na začátku asi 7. Na konci té chaty, který jsme odjížděli, tak nebyla funkční už ani jedna.
0: Ne, já musím podotknout,
1: jedna
0: že
1: byla, no,
0: moje
1: dobře
0: se nezlomila. Ale
1: to se
0: zároveň
1: neházelo.
0: Ne, ta byla kvalitní, to byla amerického ořechu, jestli se nepletu, ale o co jde, my jsme zlomili, vole, 5 seker a 1 motyku.
1: Jo, motyka taky vlastně. No.
0: Jsme zlomili za víkend 5 topurek od sekery a 1 motyku. A to, což je jako rekord, ale zas na naší omluvu, my jsme se tam prostě opili a házeli jsme sekerou do pařezu, jo. Taková
1: běžná činnost prostě, no, na chatě, když
0: já jste. Jsem se naučil brhat šroubovákem, naučil jsem se brhat čavly každý večer.
1: Škoda, že jsi naučil konečně šroubovat šroubovákem.
0: Ne, to nešlo, tam nebylo co zašroubovat. Ale tu svůj sekeru, kterou jsem dostal, konkrétně od firmy Hulstafors ze Švédska.
1: Nedělej reklamu.
0: Kovanou, dostal jsem ji k narozkám, musím dělat, takovou, já se není pyšnej. Tak ta jediná z celý naší party seker se nezlomila a dalo se s ní vlastně nejenom sekat, ale i házet jako fréřinky do stromů nebo pařezů.
1: No a pak se k ní krajelo i maso na guláš.
0: Jo, to se dělalo všechno, ta byla jediná, která vlastně fungovala. Ale jako jestli parta debilů zlomí 5 seker, ty vole, jednu motiku. Fakt to bylo vtipný, jo. To už když jsem viděl, jak jsme nesli druhý zlomený topurko, tak jsem umíral smíchy. No a teď oni přišli ještě 3 navíc, jo. To si nedovedete představit ten paradox toho víkendu.
1: No, tady ta chata prostě opět legendární a nejlepší je vždycky, když odjíždíme z téhle chaty a loučíme se, tak loučení spočívá v tom, že se na sebe vždycky podíváme a řekneme si, tak vás chci vidět zase až za rok.
0: No, tak jo, zpátky k muzice, přátelé, země koule frčí dál.
1: Jdeme na to, dáme si nějakou další hudbičku, teďko tam máme Illy When a Downtown a hnedka potom nás čeká Gleb, takže pojďme si pustit tyhle pecičky.

0: Stále posloucháte Země kouly na Rádiu Bčko, Lobo a Cvrko Brko. No a já myslím, že bychom si mohli taky zrekapitulovat nějaký naše výlety, které jsme uskutečnili za dobu, co jsme se neslyšeli. Cvrno, ty jsi toho měl celá dost, tak si bys mohl začít.
1: Díky, že se ptáš, já to mám zrovna připravený.
0: To je divný.
1: Přátelé, my jsme o tom hovořili, než začal ten vstup, takže vlastně proto to z toho vyplývá. Já jsem zažil jednu z nejlepších dovolených ve svém životě, což bylo týden na plachetnici s chábrama. Bylo nás tam 6 a pluli jsme po chorvatských jadranských vlnách, kde vlastně každý den, vy si to můžete představit jako dovčů, kde vlastně člověk stane a každý den má hnedka nějakou možnost něco dělat, od koupačky, od potápěčky, od grilování, od dobrýho jídla, od nějaký prozkoumávání jeskyň, prozkoumávání zátok, dojít si na zmrzlinu a tak dále a tak dále. Až vlastně celý ten týden byl naplněný takovýhlema, řekněme, fajn vězma a já to hrozně cením. No a kdybych měl pak vypíchnout to vlastně plachtění, nevím, Lobo, jestli jsi někdy byl na plachetnici, ale...
0: Nebyl, čověče. A zajímá mě hlavně, jako jak jste to tam měli, vy jste tam jeli autem, nebo jste tam letěli a pak jste si tam půjčili nějakou tu plachetnici, nebo jak to jako probíhalo?
1: Jeli jsme dvě party autama.
0: Jasný.
1: My jsme se dostali do Zadaru, do přístavu, kde jsme měli vlastně kapitána, který měl kapitánský zkoušky na plachetnici a půjčil si loď na zdraví. Takže my jsme na téhle plachetnici měli teďkon týden za A ubytování a i za B jako dopravní prostředek a zároveň i vlastně způsob zábavy, nebo nevím, jak to popsat, ale já jsem tam byl jak malý kluk na motokárách, jo, představte si, že jako plachtit znamená, že jeden kluk je u kormidla, točí prudce doleva, druhý kluk povoluje lano od plachty, druhý dva kluci tahají tu plachtu zase za to druhý lano, aby ji natáhli, aby se štorcově napla a pak vyjedete křížmo, kolmo proti větru s větrem a je to klukovina, je to hrozná taková jako zábava takového toho typu Ježíš, to jsem vždycky chtěl zkusit.
0: Víš? A to vás učil ten kamarád, který měl ty jako námořnické zkoušky, nebo jak to říct, a nebo jste taky měli nějaké jako zkušenosti s předtím, jak natahovat ty plachty a takhle mě zajímá, jako, že to asi...
1: A vůbec nikdo neměl zkušenost a první ta vlastně to školení probíhalo takový, ukážu vám, co je nejvíc potřeba, jak se přiváže loď, nebo kdo hází lano, kdo chytá lano, jak se přivazuje loď a podobně, takže takový ty nejvíc, řekněme, basic věci, tak to jsme se naučili první den, ale úplně na rovinu jsme i první den zkoušeli plachtit a nebyli jsme v kondici na plachtění a na přijímání rozkazů a na nějakým fungování jako parta, ale potom, když jsme druhý, třetí den se k tomu vrátili, tak vlastně byl dobrý vítr, třeba 6-7 uzlů a znova jsme si procvičili to, co on nám první den říkal, my zapomněli, znova jsme se rozřadili do dvou part, kdo pouští lano, kdo tahá lano, kdo napíná plachtu, kdo točí kormidlem a všichni jsme si po každém tomhle tom, nebo my jsme tomu říkali réčko, což je vlastně prudký pohyb doprava nebo doleva s větrem, takže vy stočíte kormidlo vší silou doleva, řeknu. Mm-hmm. Plachta, která byla natažená doprava, se pouští, natahuje se to na druhé straně lodi, aby táhla na druhou stranu a upne se a jede se rovně a vystáhnete to kormidlo. A my pokaždý, co jsme udělali tohle réčko, jsme si plácli, byli jsme jako parťáci, byli jsme posádka opravdu, jsme si plácli, byli jsme jako parťáci, byli jsme posádka opravdu na svém místě, plácli jsme

0: jako odhaduje, nebo já mám jakoby, já mám...
1: Nebo časově, jako jak dlouho jste pluli, jako než jste někam dopluli zas na další spot.
0: No tak kdybych to měl přiznat jakoby k tomu motoru, takže dostat se od někad někam bylo třeba 2 hodinky, že jsme se vždycky chtěli někam dostat. Jasně. A kdybyste tuhle cestu chtěli strávit plachtěním, což znamená malý zpomalení, ale zároveň větší zábava, tak se to třeba o třetinu stáhne. Takže tam, kam byste 2 hodiny jeli, tak se jeli 3 hodiny na místo toho. A my jsme úplně na rovinu plachtili 2x, jo. Jako nebylo to úplně plachetnicová dovolená, ale ty 2 odpoledne nebo ty 2 chvilky, já jsem se cítil jako harant na motokárách. To si nedovedete představit, jak strašně klukovsky já jsem se tam vyčpíval. No, takže tak nějak, no. Ale časově pomalejší na rovinu, ale zážitkově úplně nejlepší. A teď si ještě představte západ slunce v nějaký chorvatský zátoce. Jeden kámoš tam krájel zeleninu a krájel věci na večeři. Zapadalo slunce, 4 kluci na kormidle na lanech. No a ten kapitán tam seděl a to byl, já ho hrozně respektuju, já ho mám strašně rád za to, jak nám to nabídnul. Tak tam seděl a jenom jakoby dohlížel na nás, víš. On nechal nás si hrát na vlastní pískovištíčku.
1: No ale zní to hrozně skvěle, mě mrzí, že jsem vlastně nemohl jet s váma, že jako nabídku jsem dostal, ale vzhledem k tomu mýmu zdravotnímu stavu jsem si řekl, že ještě to nebude úplně ideální, příští rok asi už bych to mohl zvládnout. Tentokrát jsem se ještě trochu bál, ale podle toho, co vyprávíš, tak jako mám se asi na co těšit, no.
0: Na rovinu jsem nikdy nezažil takhle skvělou dovolenou, abych ráno vstál a těšil se na to, co jdu hned udělat, víš, jako ty nestáváš s tím jako na chatě, a nějaký ráno, co budu teď dělat, co budu jíst. Ty stáváš s tím, že jdeš udělat něco, co chceš udělat, víš? Minimálně se vykoupat v moři. A to se strašně těžko popisuje. Co bych tě navnadil, tak následující rok by měla být cesta do Thajska. Mm-hmm. Že bychom vlastně měli letadlem odletět do Thajska, v Thajsku si půjčit loď a objíždět thajský ostrovy.
1: No tak ty prdě.
0: Bude to sice horší v tom, že si tam třeba nemůžeme teď přivízt 72 piv a musíme si koupit thajský hnusný pivo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ale to, že třeba ty ceny a podobné věci tam budou třetinový a že si budeme moct koupit i různý jiný mořský plody, než jsme měli třeba v Chorvatsku, takže Lobo, strašně bych tě rád pozval na příští rok a bude to thajská verze plachetnice letošního z Chorvatska.
1: Oh man, to zní hodně skvěle. Takže tohle byla cesta Cvrndy po chorvatských mořích. Já myslím, že to znělo úplně skvěle a muselo to navnadit i vás. Jako, jestli máte nějakou možnost vyrazit s někým na plachetnici, tak určitě neváhejte, protože tenhle zážitek podle vyprávění Cvrkoslávka zněl opravdu bombově. A teď už bych se přesunul zase k hudbě.
0: Ano.
1: Dáme si teď novou věc, kterou vydali Orion a Čistychov, album Mamuti a skladba s názvem Město neusíná, kde je na featu taky Eurodel. No a pak si povíme taky něco o mých výletech, které nebyly zas tak exkluzivní, ale já jsem si je užil taky.
0: Tak pojďme na to, zpátky k muzice.

0: No a my krásně frčíme dál na vlnách zeměkoule, dohrála krásná muzika a my jsme v minulém vstupu nastínili, že vlastně cestování nemusí být jenom za destinací, ale že třeba cestování může být i za koncertem. A těhle z těch historek má Lobo podle mě nazbíráno docela dost od té doby, co jsme se neslyšeli.
1: No, docela dost asi nevím, ale každopádně nějaký jsem nazbíral. Jedna z těch, kterou bych chtěl zmínit, je určitě moje cesta na Mystic Skate Cup 2024, což byl vlastně 19. ročník týhletý skvělý skateový akce na... No to je jedno, každopádně...
0: Na Štvanici,
1: děkuju ti. No a tam vystoupili američtí The Beatnuts, který jsem viděl naposledy před 18 lety v Karlových Lázních, kde to byl úplně neskutečný koncert, z kterého mám spoustu zážitků. A tam to tenkrát stalo 50 korun, byl jsem tam téměř ve stejné sestavě jako tentokrát, akorát tam chyběl Ondřej, byl jsem tam s Dingim. No, teďko jsme zaplatili o něco víc, to bylo něco okolo 5 kila, ale musím říct, že tahle ta bandička nesklamala a i po těch 18 letech je stále ve formě. Zandali neskutečně a užil jsem si to skvěle prostě, no. Musím říct, že takovýhle legendy, pokud můžete slyšet a máte rádi hip-hop, tak určitě neváhejte a vyražte na ně, protože už nebude asi moc možností, protože to jsou borci, kterým už táhne na 60 let, nebo minimálně přes 50 jim všim je a není úplně jistý, jestli někdy ještě dorazí vůbec do České republiky a já vám doporučuji kdykoliv na ně prostě vyrazit.
0: Otázka je i, jak dlouho vlastně budou koncertovat, nebo
1: právě.
0: Kdy vlastně přijde ten konec nějaký koncertní šňůry. Já musím ještě vypíchnout Loba, který si vlastně na každé z těchto koncertů veze zakoupené LPčko, který si nechává podepsat. Sám jsem byl vlastně svědkem jiného koncertu, kdy jsme se společně na Springfestu setkali s Ragidmanem, nebo ne, že bych já konkrétně se s ním setkal, ale Lobo LPčko měl připravený a společně s Lobem jsme byli na Ragidmanově koncertě a došlo k podepsání. Takže i na ostatních koncertech musím dát props Lobovi za to, že si tam tahá ty LPčka a že má tu trpělivost s tím si je nechat podepsat.
1: Jo, i tentokrát to dopadlo, teda musím říct, že i na těch Beatnuts. No a podařilo se mi nechat podepsat to LPčko, který jsem měl připravený. Tentokrát to nebylo tak jednoduchý jako na běžných koncertech, protože jsem tam musel předat svoje LPčko týpkovi, který byl z produkce toho koncertu, ale... Nakonec to dopadlo. Setkal jsem se tam ještě ke všemu s jedním týpkem, který byl z Moravy, s kterým jsem se spřátelil a ten si tam nechával taky právě podepsat svý dvě LPčka. No a obou dvou se nám podařilo ulovit podpisy od těch dvou zabijáků, jako je Psycholess a teď si nemůžu vybavit to druhý jméno.
0: Já tohle hrozně cením, Lobo, mně se strašně líbí, že vlastně s těma LPčkama jezdíš na ty koncerty. A to, co nejvíc cením, je, že ho musíš opatrovat, celý ten koncert se nesmíš vytrhnout z řetězu na to, aby si ho přelomil, nebo řekněme nechal v šatně a nechal si ho omylem poškodit a blablabla, že vlastně tvůj cíl toho koncertu není jenom jít si užít koncert, ale úspěšně uchovat a nechat podepsat to LP, které pak úspěšně musím ještě donést domů, víš,
1: jako... Jo.
0: To není jako, když si neseš Tatranku v kapse, to je LPčko je velký jak pult obrazovky hotelky.
1: Ale kolikrát to bývá náročný, ale vzhledem k tomu, že už mám nějaký zkušenosti, tak si na to LPčko zkrátka dávám pozor a už je takový automatismus, no.
0: Takže my to potom vyhledáváme ve studiu od Loba ty podepsaný CDčka, vždycky nám to tady ukazuje a strašně to cením, takže ono člověk nemusí letět jenom za zážitkem nebo za výletem, za destinací, ale může vlastně letět i za nějakou, řekněme, prosbou o podpis nebo za nějakou možností získat něco lepšího.
1: Tentokrát to dokonce bylo ještě tak, že jsem si dokonce zakoupil plně první vydání toho LPčka, který byl americký press, který jsem koupil, bych chtěl zmínit, na stránkách gramstore.cz, kde právě Borec prodává první vydání veškerých různých desek a všem vám doporučuji, těm, kteří sbírají gramofonové desky, tak navštívit tuhle stránku gramostore.cz, protože tam nakoupíte úplně to nejlepší v nejlepší kvalitě a hlavně v prvním vydání. No. Mm-hmm. No a ještě další, co se mi podařilo ulovit, tak byl nedávno na koncertě Souls of Mischief, to bylo v Lucerna Music Baru, tam jsem taky ulovil podpisy všech 4 členů A ten koncert, musím říct, že byl taky geniální. Jako banda, který je taky vlastně všem přes 50 let a už by si člověk řekl, že už můžou být trošku za Zenitem, tak byli v neskutečné formě. Jediný, co trošku habrovalo, tak byl zvukař, který byl mladý a trošku to podcenil, nevím, co se tam stalo, ale tak už to bejvá. No, zvukař u piva není úplně ceněný. Nakonec to dopadlo celá dobře, protože v průběhu koncertu to doladil a koncert proběh v pořádku, no, až na můj konec, který bych úplně nechtěl zmiňovat, jak dopadnul, ale každopádně deska podepsaná, to je důležitý a mám ji tady ve studiu. Je tady společně s ostatníma LPčkama.
0: To zní hrozně skvěle, já to strašně cením, takovouhle jako fanouškovskou základnu nebo nějakou, řekněme, důvěru v ty interprety. A strašně se mi to líbí, ne, že bych sám měl jakoby tendenci si teď někam podepsat desku, ale zároveň jsem třeba Lobovi dával Mikimovu desku a moc dobře vím, že se s ním někdy uvidí a nechá si ji podepsat, takže mám i takový ten miniaturní vklad do tohohle z toho tématu.
1: Stopro. No, další koncert, na který se chystám, tak je Jozza z Wu-Tang Clan v Lucerna Music Baru, to je v listopadu, takže doufám, že se podaří, protože jako kořistit podpis někoho z Wu-Tang není úplně jednoduchý, minimálně pro mě, nejsem nějaký promoter nebo organizátor akcí, pro ty to je asi o dost snažší, ale jestli se tohle podaří, tak to bude velice skvělý úlovek pro mě.
0: Já věřím, že by to mohlo fungovat ve stejném tématu, jak to říct, dohraje se koncert, někde se šikovně napídneš, šikovně postavíš a držím pěsti, držím palce samozřejmě.
1: Díky, no, a teďko myslím, že bychom se asi měli vrhnout na nějakou hudbu, ani nevím, o čem se budeme bavit v dalším vstupu, to asi promyslíme během té skladby.
0: Ano.
1: Ano, a teďko bychom si mohli dát nový Monkey Business. Ty vydali nový album, Když můzy mlčí, a je to jejich první album, kde zpívají kompletně v českém jazyce, což je jako unikát u Monkey Business. A musím říct, že tohle album je fakt skvělý, je na jim 10 skladeb, my si pouštíme track s názvem Homo Sovietkus.
0: Oh yes, česky, och ano.
1: Hezky česky.

0: No tak jo, milí posluchači, dnešní země kule nám pomalu plyne a za chvilku budeme na konci dnešního dílu a my bychom měli určitě zmínit taky to, že se chystáme na naší velkou cestu a to je cesta na Sicílii.
1: Vy jste od nás vlastně zvyklí, že vždycky děláme takové naše imaginární rádiové cesty, které s náma procestováváte.
0: Počkej, jak teda, to myslíš imaginární?
1: Pardon, já jsem myslel imaginární pro vás, pro nás samozřejmě reálný, my jsme byli samozřejmě i ve vesmíru a všade, ale tentokrát nás vlastně příští týden čeká společná cesta, mě i Loba, a jak už on to nastínil, na Sicílii.
0: Je to cesta na Sicílii, kam se chystáme. Cestu máme naplánovanou zhruba 2-3 měsíce, jedou tam s náma ještě dva další kamarádi, což je Klímič a Robert, s kterýma jsme byli i minulý rok, jak si pamatujete, určitě na cestě Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko. No a tentokrát vyrazíme trošku za teplem, když ono už tam nebude taky takovýho tepla, ale vyrážíme zkrátka k moři.
1: Já jsem koukal, teďkon bylo vlastně včera, což bylo, nevím, 9 dní do odletu, tak včera bylo 27 stupňů během dne, takže si myslím, že krásně vychytáme takovou tu variantu té koupačky, ale zároveň si budeme moct i někde pocestovat a potrejit na poměstě, že to nebude taková zase taková ta hot shit.
0: Hot shit cesta, no já jsem koukal, ale dokonce za dva dny tam má být 31 stupňů, takže ona jako ta teplota by měla být v pohodě, ale myslím si, že třeba k ránu a večer ty teploty nebudou úplně zas tak jako hodobožový, že to tam bude klesat, ale přes ten den si to užijeme úplně na pohodičku, že to bude...
1: No uvidíme, ale koupili jsme si baráček přímo na pláži, my vlastně můžeme...
0: My jsme si koupili rovnou baráček.
1: Přeběhnout silnici a být vlastně na pláži, což je strašně skvělá věc navíc, kterou normální lidi nemají v hotelích. A zároveň vlastně řešíme takovou tu cestovatelskou linku po vlastní ose, že si každý z nás může najít něco na Sicílii, co ho zajímá, a vzhledem k tomu, že budeme mít půjčený auto a budeme tam parta vlastně 4 magorů, jako jsme my dva, tak se můžeme sebrat a odjet kdykoliv a kamkoliv, což strašně cením.
0: Přesně tak, no my tam přiletíme a pak se uvidíme zase, až budeme odlítat.
1: No, já, když jsem byl s Lobem minulý rok ve Švýcarsku, pardon, tak jsem ho tam vůbec nepotkal.
0: Ani já tebe, no. Až vlastně v Roudnici, když jsme tě vykládali u tvýho baráku.
1: No, to je klasická naše dovolená, no. My jsme si tak nějak zaslíbili, zapříčinili, že bychom vám z toho mohli udělat nějaký speciální díl Zeměkoule a vzhledem k tomu, že máme vlastně společný cestopis, tak by asi stálo za to udělat cestopis i o tom, kam vlastně reálně jedeme.
0: Ale přátelé, jako dopředu vás chci upozornit, moc tím nepočítejte.
1: To není pravda, opravdu to bude. Minimálně v roce 2025, uprostřed léta, si myslím, že to nějak tak zvládnem, no, udělat takovouhle tu akcíčku.
0: Já si taky myslím, že bychom to zvládnout mohli, ale úplně jistý si tím nejsem, hele.
1: Takže neslibujem, ale možná slipujem. Máme velký slipy.
0: Máme velký slipy, no a co vlastně co nás čeká tady na té cestě? Co máme v plánu tam podniknout?
1: No, co se týče mě, tak určitě gastrotour, nějaký pici, nějaký těstoviny, špagety, nějaký mořský plody, sýry, víno, všechno tohle z toho gastrokoutku potřebuju ochutnat, pečivo, vemte si ráno tu pekárnu italskou.
0: Já se těším na zmrzlinu, kámo.
1: Zmrzlina, přesně. Takže už jenom z gastrokoutků nás toho čeká hrozně moc. Co se týče věcí na cestování, tak já jsem teď do Siciliána od Maria Puca, takže mám nějaký městečka, mám nějaký místečka.
0: Takže kam... Palermo, ne? Asi.
1: O, spíš Corleone.
0: Corleone,
1: Don Corleone se z Kmotra jmenoval právě podle městečka Corleone, kde byla největší, řekněme, kriminalita v té době. Ale chtěl bych se podívat třeba i do Montelepre, chtěl bych se podívat na kopce Kameráta a jak člověk to z té knížky zná, tak by třeba se tam rád mrknul. A když si to spojíte s takovým tím dovolinkováním, s takovým tím plážováním a cestováním a barováním...
0: Tak je úplně ideální jít někam, kde to je spojený s tou největší kriminalitou.
1: Ne, tak jsem to nemyslel. Ber to tak, jakože ta naše dovolená bude Havaj. Okay. Víš, že tam máme každý den něco na plánu, ať to je památka, nebo je to nějaká restaurace, ať to je zátoka, nebo je to nějaká jeskyně, nebo nějaký vojenský komplex, kam se chceme mrknout, tak každý den budeme mít něco naplánovaného. Auto půjčený ve čtyřech, takže nás to vlastně nebude stát skoro nic. Přece jenom čtvrtina nějakého pronájmu auta je prd. No a dohromady tam budeme čtyři kámoši jako v loni. No a budeme si dovolenkovat, no.
0: Budeme si hovit. Já doufám, že tam nebude zrovna v aktivní fázi Etna, která jako nedávno byla docela aktivní, ale zároveň je to místo, kam bych se chtěl docela dost podívat, ale moji kolegové tam úplně nechtějí vyrazit, no. Takže...
1: Skoro okolností Etna byla někdy 3-4 týdny dozadu aktivní a pokud si chtěl odletět ze Sicílie, tak si nemohl, musel si čekat kvůli tomu mraku, letělo třeba jedno letadlo denně. A co se týče toho výstupu nahoru, tak tam je malý problém v tom, že ty si to musíš domluvit dopředu, aby si dostal místo do lanovky, což my bychom teď mohli. Ale zároveň je to i turisticky takový náročný, není to pro takovou partu blbců, jak jsme my, jakože přijdeš v pantoflích někam se podívat.
0: Takže zavoláme nějaký šerpy, ne?
1: No.
0: To tam vynesou.
1: Já jsem teďko měl šerpu Miss 2024, mám jí přes prsa, ale nemyslím si, že by mě někam donesla.
0: Na to nemám co říct.
1: Pardon, to byl takový trapnovtípek, jsem si uvědomil. Jako je.
0: Ale vem si ji sebou.
1: No, no, to víš, že si svoji šerpu vemu, ano. No, no, no. Hele, vemte to tak, že tam pojedeme na výlet do Itálie.
0: A pokusíme se udělat z tohohle našeho výletu nějaký rozhovor, nějaký střípky událostí, které by vás mohly třeba zajímat a mohly by vás pobavit.
1: Úplně ideální situace by byla opravdu vzít mikrofon sebou. Stejně jako jsem byl tehdy v Dánsku a měl jsem pro vás dánský vstupy, tak si udělal italský vstupy. Ale ruku na srdce, na tohle nadovolený člověk nemá ani smítko času.
0: To ne, no, když tam chlastá 7 dní v kuse.
1: Což není náš případ, jo, my jsme tam jakoby asociálové a asketové, celý ten jakoby pobyt, nikdo nepije, nikdo se s nikým nedruží, samozřejmě nechci nás brát jakoby na lehkou váhu, jo, ale prostě není čas tam nahrávat takovýhle blbůstky.
0: Přesně tak, my jsme těžká váha, a ale i tak se pokusíme vám tam něco nahrát, no a to je
1: pak
0: asi takový...
1: Schrneme v speciálním dílu Zeměkoule, který bude nazvaný Sicílie.
0: Speciál, a kam bychom chtěli pozvat i naše dva kamarády, který budou cestovat s náma právě na tu Sicílii, což je Robert a Klímič. Doufám, že přijmou naše pozvání. No a to je asi tak všechno k naší nastávající cestě na Sicílii.
1: To jsou naši gastro boys.
0: To jsou, no, díky nim přežíváme na té cestě, jinak bychom tam umřeli hlady.
1: No a my se teď můžeme vrhnout na další skladbu, která je v playlistu, a zároveň vyplnit čas, který nám zbývá do konce dnešní Zeměkoule.
0: Tak už to budeme trošku přiostřovat, takže se připravte a připoutejte se, protože teďko už... pořádně nabrousíme.
1: Já musím zmínit, že tam mám v playlistu písničku od MCho Kociho a Lobo ji nechce pustit, jo, takže to teďko natvrdo říkám, MC Koci na majku, to dneska uslyšíte, jo.
0: Připravte si čabajku.
1: MC Koci jede až do noci, což je vlastně Michal Kocián ze skupiny Lunetic, nevím, jestli sledujete teď jeho kariéru, ale je to hrozně hrozný, je to opravdu strašný, ale máme to tam připravený, že bychom to třeba někdy mohli zahrát, jo.
0: Připravený to tam je, ale teď koho neuslyšíte, teďko totiž uslyšíte Jason Status společně s nima Irach a Track Gunfinger. Jdeme na to. Zeměkoule na Bčku a za chvilku finišujeme.

0: No ale je mi to smutný, ale i ta naše dvouhodinovka, i když po dlouhý době, tak stejně končí, jo, stejně jsme si tady proflákli a jsme u konce.
1: Dneska to uteklo zase jako vodka, no.
0: Uteklo to jako vodka a my vlastně děkujeme za to, že s náma jste i po té delší odmlce. Můžeme vám slíbit, že teďkon určitě budeme pilně makat, víte, no vidíte,
1: že jo. Jako budeme, určitě to vám můžeme slíbit, ale nemůžeme vám slíbit, že budeme vysílat pravidelně, no.
0: Takže se slyšíme zase v květnu roku 2025 u nového vydání pořadu Zeměkoule. Ne, dělám si srdnu, ale my se budeme snažit
1: přesnu.
0: Tu italskou, přesně, a pak třeba minimálně nějaký únorový díl bude. Ale zároveň, hele, tenhle díl byl takový povídací, byla to spíš taková zábava, aby jsme zaplácli náplastí nějakou bolístku, protože víme, že ta bolístka krvácí.
1: Krvácí, ale jako díky bohu, že máme nahranej docela dost dílů, kterýma jsem schopný zaplácávat tam ty termíny, kdy nemáme nic nahranýho, no.
0: Třeba posledních 5 měsíců.
1: Třeba posledních 5 měsíců. Ale myslím si, že pak po Sicílii bychom mohli udělat třeba jeden zase speciální strašidelný díl, protože se nám blíží Halloween.
0: Mm-hmm. Zároveň máme toho tajného hosta Grumzu, který by nám chtěl někdy přispět do vysílání.
1: Co by bylo velice pikantní, na to se těším, no.
0: Takže vidíte sami, hele, plány máme, ale...
1: A nebo třeba MC Koci.
0: Ty vole, mít MC Kociho a to je za 8, ne, minimálně.
1: To bude možná za víci, no.
0: Ale Kocorci, tak ještě jednou díky za to, že jste tu s náma, my jsme tu pro vás, tohle byl DJ Lobo a Cvrkoslav Zelený. No a Zeměkoule, a.k.a. číslo nevím kolik.
1: Číslo XXX a my vám děkujeme za poslech, jste naši miláčci a slyšíme se zase příště.
0: My jsme vaše Radio Bčko. A loučíme se s váma skladbou od MC Kociho.
1: Ale ještě předtím to bude DJ STVS a jeho skladba Smažák.
0: A.k.a. feat Jirka Babica.
1: Jirka Babica.
0: Tak jo, díky a čau, Cvrko Brko se loučí a Lobo taky.
1: Mějte se krásně, pojď se Jirko.
2: Je to dobrý taky třeba, když přijdou nějaký kamarádi, představte si. Potom čára byla, že jo, samozřejmě.
3: Já teda určitě ochutnám, protože za prvé musím a za druhý chci.
2: Potom na pivo, no a potom jsme běhali za holkama.
3: Rubier ještě zavolá a řekne, že nemůže, že jo.
4: Nevadí, no, pozor ženou.
2: Jak jsem ho tam šoupnul, tak ho vytahuji. Vůbec jsme se na to nekoukali. Je to pravda?
3: Nic jsme nedělali.
4: Tak je to dřina, no?
3: To není dřina.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Do pražské Roxy se dnes ve 23 hodin vrací domácí drum and bassová stálice Face to Face. Lístek seženete za 200 pade.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: místo.
1: You

0: Za bam bam bam bam.
1: B paráda, první místo.

0: Je 6 hodin na rádiu B.
1: Relax.

Já vám přeju příjemný poslech a jdem na to. Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech a jdem na to.

0: nejlepší. Víte, kolik to dá chlapů položit jednu
1: velkou
0: formatovou modrý mramor dlažbu? A myslíte, že bude
1: funkcionální,
0: že to musí řešit vaše pojebané.

Po Bakim se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bamfunk MCs. V relaxu a na Bčku.

Teď jedna vyslovená stařešina, stojí za ní Eda Vyrážka a Kukátko, a.k.a. Edrašen Optical.

Relax.

Dohrávající noisy bude střídat high contrast v relaxu a na béčku.

Rela.

Drumbác na živo. To je Dape Fix a Budnout a jejich flow.

Relax.

Rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších od ShyFXe. Roll the dice v relaxu a na Bčku.

Tak počkej, tak.

0: Česky. Víc vás asi už nezajímá?
1: Dostáváme se k mýmu velkému oblíbencovi a tím je Kalibr. Tohle je Badger in Force.

0: to můžete si utrhnout čerstvé mango ze stromu.
1: Rilla.

0: sonido de alegría en el blockchain.
1: Povede nás Temnotka od Brethren. Co říkáte? On radio, on radio, on radio.

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

0: F-61.
1: Kid.
0: Hey, yes, Michael.
1: Shut up.

Relax číslo 124 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čaute.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Protože grůvíky se hrajou jenom v pifovinách.

Vítejte v Pifovinách. No, už bude říjen, už se pomalu blíží podzim. To je trošku melancholické. Krůvíky nás čekají dneska. Trošku deep house, trošku soulful, prostě pifoviny na Bčku právě teď.

Tak je citát. Pánku,

Jo, ale to už jsem to zkusil. Málo to zkusil, málo zní to fajn nechtěle. A teď, že keď jsem vlastně já si dal s Marvom zápas, zní kvůli, že nikdo brát zápasy nemám. Nebol to.

0: takže bratislavské scéně boxerské je velmi známý. No a on je zvaníte, no, je zvaníte.
1: To jsem právě na něj jsem se těšil.
0: A to jsem
1: právě
0: dělal.
1: To jsem už rušil za poslední, měl mi to tu praze.
0: No,
1: to
0: je stáž, no. Jo.
1: To je stop. Tak na něj jsem se těšil, no.
2: Pak vlastně místo ní nastoupil.

0: ty máš jako docela legendární videoklip, který se ti, když se na to podíváš, nejvíc líbí?
1: Ty kokot.
2: To je za mě nejlepší z té doba, jak máte
1: jen. OK. Bráško, ťažko povedať, lebo napríklad 2009 som urobil skladbu, že verejný nepriateľ a to bola rozbúraná Bratislava. Na tú dobu to podľa mňa, že predbehlo aj keby tú úroveň tých klipov. Takže to je pre mňa zásadný klip. Potom mám rád AKM, to je podľa mňa dobrý klip. Yeah. Jebaný extrémne. Potom z tých novších, presne, jak bolo iný, alebo on aj ten reklamáre. Potom tam má také krátky filmy, to je v pohode, na to som hrdý. Jeden sa volá, že Eternál, a druhý to je
2: prípad. Nehral si i v Bastardech, nahoru.
1: To
2: už se kvůli.
1: Ty jsi to dovolil už, že dobyla. Pojďte si to. Čo jebe, ťažká píčovina. Koko, to bolo strašné.
2: To bola legendárne.
1: No kto by to bol povedal, že to bude legenda, lebo akože mne v tej dobe to prišlo tak akože lacná pičovina, vieš. Ale akože ja som si tak ako vytváral také podnebie, že sa chcem objavovať vo filmu.
0: Ešte nejakým si hrál ten
1: bol som kokot v Smrtonosná pásca, kámo. Tam sa vyhnem.
0: Smrtonosná pásca?
1: Kouver, s Bruceom Willisom.
0: Co?
1: No. To si ja pošlem potom link, lebo aj v traileri sú svetom. Vyhnem. Potom som bol, že v IT s Piersom Brosnanom brávko. A mám normálne, že niekde 10 sekúnd, tam máme to patrónne, ale Piersa Brosnana aj vydržím zo zadu. Potom som bol, tá Vojna policajtom, aj ty si videl. To je na Netflixe ináč, si to pozrieť, tam hrame
2: Vojna policajtom, bol to náš film.
1: No dosť. A potom som bol v Invalidovi, tam hrať také romanky. Na Netflixe to je, kámo.
2: No, ja mám tiebe, no.
1: To je dobré, ne? Jo, vrachu. Čo, tak bavím sa, čo má robiť?
0: Ty vole, ty si ako multitalentovaný, kávo. Ale jako, ale nejvíc
1: ne, tak jsou... ma to baví, bracho. Všetko, čo má nějak kamera, vytvárať emocí u ľudí, tak ma to baví.
0: Co je to? Jaká, no, promiň,
2: to vidíš. Ještě k tomu v rapu za mě nejlegendárnější část byla Pali Harry s tím
0: jménem.
1: Jo, vím,
2: tím, jak si nedal, ale to na takovou kamerou.
1: Všimni si, že největší Tony, největší Čavo, to jsou malé rekné kámo.
0: Čavo, no. Nazval bych to jinak.
2: Jako tohle byl za mě jeden z nejlegendárnějších momentů ze všech sérií.
0: Úplně.
1: Oni najprv nechápali, že proč takých lidí vyberám, ale kámo, já jsem viděl potenciál.
2: Ty koko, ty zabrý na někoho. Tvoje matka, pičo.
0: Ty jsi
2: fuj.
0: Ty jsi viděl ten díl se mnou, kdy jsem ho...
1: Jasné.
2: Mohl by to bylo zápas, pane Mary.
0: Už asi pětkrát. No ale tam taky možná, no.
2: Tam v tom díle?
0: Tam v tom díle, pak
1: těch pětkrát. Ty jsi byl taky nekompromis. Ty jsi hovedl, že je to pravdou, no. No.
0: To by, no, přesně.
1: Tak. A tak já jsem jakože jich nehal v tom, co to bylo.
2: Ale já popravdě jsem koukal na to díky tebe, protože jako popravdě nehalej, že jako dobrý, že někdo mě
0: nepomáš. Jsi šrokuje?
2: Jo, že jo. Do prdele trošku, ale.
1: Tak dokáže ten humor, tak se to
2: skvělá. Ale jo, já si by tam nehal.
1: Já jsem ho vytisnul.

0: 11 hodin na rádiu B.
1: Neber, že to je normální, pokud ještě horší. Chtěl si, víš, prostě, však sám víš, že tam byly jako těžké pičoviny, tam jich bylo, já ne, desítky. Desítky momentů, víš.
2: Hele, a co Ginter má budoucnost? Je dobrý za tebe?
1: Tak jako ta prvá peťka boli všetci dobrý. Ale že to nestačí. Však ty si dobrý, keď to vieš konzistentne držať 10 rokov minimálne, ne? Vtedy sa stáš legendou. Ne, že zasvietíš a potom to nevieš držať. Lebo ty zasvietíš, keď ťa zoberiem to najsledovanejšej show, tak zasvietíš. Jo? Ale či to vieš udržať? Tu si si vyjebal na seba, že taký tlak, kámo, že takto vystrelíš, že máš oné, to tých listenérov, pičoviny a potom ti to klesá. A ty kúkaš, čo sa deje.

0: není sranda. Dostaneš si systém, alebo jak rýchlo se přišel, tak rýchlo se odišel. Ty nevíš, co pro tebe neudělal.
1: Takže to prostě na ně, no, jak si
0: to bude... Je to na ně, kámo. A má to horší podle mě, jak mal.
2: Já si myslím. No je, lebo tě to deptá. Že jak je to možné, že už nemáš takovou pozornost. Víš, co myslím? A už, aj keď urobíš dobrou věc, a ubehne rok a urobíš dobrou věc a už si to tak nešlape, tak koko ťa to nové musí deptať. Čo mám teraz robiť?

0: čí ty kokor, já nevím.
1: Chtěli bych bukvat.
0: No, presu. Presu. Či vyzerá, že gender vyjebaný, věž, ale já nevím. Díky, brachu.
1: To mi zahmatuju za to.
0: Dám si ten pohled.
1: Dobrý. My ti to rozhodli, v pohodě. To? Ty máš docela rád auta, vy.
0: Koho?
1: Auta.
0: Čo, já vím, kam. Tak povrchně bych to povedal. Jo, nejsem specialista.
1: Co bylo tvoje první auto?
0: Mercedes Espasa. To je stará, no. Tak já teď ten mamut.
1: Vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím, vím

0: ve škole, že on ti vysvětlil, jak to funguje.
1: Však, ale tak
0: a ty furt. A ty, ale co? Ti je
1: přece červená. Náš největší frajer, a to je Attila.
2: Na výzeku školu Romáčka.
1: Jo.
2: Nebo keď si Romák Maďar, tak se robíš, že si tě nerozumíš, že si tupý, píčový, ale přijde to tak zamotáš, že vlastně nevíš, co máte
0: dělat. Takže Gabor, to má ruce jenu.
2: No podle mne, lebo on může hrát, že nerozumí, ale přijde to rozumí. Ale keď dojde do problému, tak se urobí, že nerozumí. Chápeš to?
0: Chápu.
2: Ale Romák je, že ještě když Romák, nebo poloviční, tak to je úplně píčový. To nevidí a tebe, že jsi Romák. Že to budeš tak zamotat, že je dlouho pička. Takže celý tento detektor byl nový. Za mě víc
0: byla tvoje.
2: A ty byla tvoje.
0: Ten tvoje show.
2: Byla Roma Soka. Že ani ten moderátor nevěděl úplně, že?
0: Ten byl úplně v píči s teba.
2: Ne, tak je to show.
0: Já vím.
2: Je to show.
0: Jsem tam byl taky dvakrát.

Z toho, že zjistíš, když budeš mít nějaký vědět, já samozřejmě pověděl.

0: na svoji filopáru.
1: Jakože nějak to nesledujem. Víš, je to to isté, čo robíme my, ale pičoval nás, ponižoval nás, vieš čo myslím? Ponižoval nás, že nám jebe, že im lezeme nejak do kapusty alebo niečo, samozrejme Octagon ja cením, čo tu vybudovali, ale toto je fakt, pičoval nás niečo a teraz to robí.
2: Rádio Béčko.
0: Vím, no. A to už začalo, že jo, už jsem dělal.
2: S náma zde prvé žije.
0: Ten prvopočátek,
2: když jsem udělal, že jo, vláďa, že jsem exploitací.
0: Když jsem měl vlastní zápas.
1: A čo ty to spolehne?
0: Že jo, on to začal, ale to nebylo.

něco zase jí dohodlo, že 100 tisíc, tak to bylo tak, že jako bylo to, že 100 tisíc. Počkej, jako spadl tam, dobrý.

0: hráči, čo vybudovali, vieš. Ale toto musím spomenúť, že najprv nadávali na celebritné jako zápasy a teraz už to nevadí. Tak potom, ja nemám ani potrebu, to by sa tu
1: nevadí. Ja som teď taký promotér, dá sa říct. Pořádám taky akcie jednu.
0: Jasne.
1: Bude to Sparring Street Scraps. Jestli 30.11. nemám přejdu na Jibrachu, Primatu, dělám pyramidu, poslím amatérských zápasů, který se v jeden den poberou v pyramidě o 20.000
0: Kč. Jsou popiči, no. No, nevím, že jsem vydával na YouTube, že na ulici se

takom ringu na tráve. A to si myslím, že je dosť taký podobný kontor, to je to kao. Takže chci udělat tohle z toho. Bude to pravidla, budou box v malej kamenej rukavici. Upravil jsem ty pravidla, že vlastně jedno kolo budou mít po 10 minutách a způsob výhry.

0: ty těžké váhy, to už mám kolikrát, že se ta atraktivita sama trošku upadá.
1: Všechno jsem těžké váhy, co to je
0: fakt
1: dělat. Jak kdy? Tam to padá právě.
0: Potřebuji, aby 10 minut tam byla chce, aby se těch 10 minut párovali. Takže starý, já jsem udělal nějaký zápas. Tohle není možné. Takže,
1: ale lidi, já miluju, když OK.
0: Takže pár lidí se tam přihlásil, jsem na to docela zvědavý, no. A hele, no, myslím, že je docela někomu pomoct, já bych se to dal, kdybych amatér, jak to

Come on, yeah, it's okay. I want.

0: Ještě z boxerně z Bratislavské a
1: Rádio B.
0: Čiže potřeba presnit toho Goldána.

takže když jsem odvolal, tak jsem že byl ještě na Miami zpravda. Po 3 měsíce vyšel jsem domů. Takže reálně fakt, že pol roku jsem začal. Reálně, že na tréninku a pracoval.

nějaká moje brána. Že no čo, já jsem happy life fighters, to vás víš, co myslím? Že to není nějaká moje, jakože devíza, alebo čo? To bude, jsem

0: nemal možná jeho čas, tak Čávo prostě se musel vychovat sám. Musel si prostě asi na ulici robiť nějaký, já nevím, kredit. Mal velké ego, které ho dostalo velakrát do problémů. Možno tátko presne robil aj tú chybu, že on keď niečo dojebal, tak tátko z toho vyťahol, takže si možno myslel, že tátko bude z toho vyťahovať ďalej a ďalej a ďalej. Tým to takto ja tým nezamotal, že je zbásil. Takto som hlavný mal, možno to vnímam zle.
1: A znamená rizikuje?

0: když jsi měl ještě Nokia, tyhle 3310 a najednou vidíš iPhone 15.
1: A to bylo tak?
2: Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: se udělat party, no a se tam začnou.
1: Oni totiž pojmenují Oh Shit Party.
0: Jo, Oh Shit Party. Oh Shit Party.
2: To mi nebylo, já se pozor. A náplex je mám pozor jako druhý, jo?
0: Jako třetí.
1: Jako třetí.
0: Protože je Party ten... Hard, Party Harder
2: okay, okay.
0: A náplex.
1: Okay. Ale to je fakt jako, to je náš jeden z nejoblíbenějších
0: filmů. Party Hard určitě, to jako...
1: To jsme to umíme na zpaměti, vypravíme celý film. Okay. Jsme měli jedno období, kdy jsme na to koukali třeba dvakrát do týdne.
0: Jsem dělal promítání v restauraci. Jedný. Si to dopustil. Normálně na plátno. A dělal jsem tam toasty za 20, každý někdo chtěl.
1: To se dělá prdelo.
0: Fakt? Vysoká škola domácí, brácho.

0: karty, počítal to v hlavě, tedy 8 rokov.
1: Já začínám teda OFko.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
3: Vypadá to libově. Strom.
4: Ty nehraješ na jinak. Jaká automaci vůbec?
3: Vůbec.
1: Těba, to je strašný kam.
3: Však jsem hruběra, tak kámo. Vůbec. No ale je mi to blízké, jakože vím ti o tom porozporách odtyčil, že jsem tam zažil.
4: A od kolika do kolika jsi tam dělal?
3: Že co?
4: Od kolika jsi tam dělal? Jako v kolika letech?
3: Od 97. do 2005. Potom jsem vyzal Bangor.
4: A to byl zlomový moment?
3: No to byl zlomový moment, že nevěděl jsem, či mám zostať v práci, alebo či bude fungovat rap. Protože ty si vtedy nevěděl, že či se můžeš živit rapom. Víš? Takže vlastně to bylo hobby v té době. Rap. Jo? To nebylo, že keď ti někdo povedal, že budem makať, budem rapper a kúpim si z toho

0: tak my si tady
1: jako... Mě to zničilo rodinu za velkou louží.
0: To.
1: Ti to kasina.
0: Tak kámo, házanej sranda.
1: Je to k piči, no. To je špatně.
0: Preto hovorím, že hraje z rozumu.

0: vycucatý, jak se to hovorí vlastně.
1: No. Vycucatý,
0: jako, že rozloží na to. Já jsem tam zavěl, že on má čávo, že prehral úplně všechno. A přišel tam.
1: Já taky. Jako já tohle nechápu, že to nejde.
0: Bráko.
1: Já jo.
0: Dopam.
1: Já nevím, ale jako tak...
0: Lebo ty si tam na,

0: Kámo, sirotci nikdy nesklamali na ruletě, takže můžu říct tu. Orfen.
1: Jde
0: orfány? Aha.
1: OK. A to mi jako, že nevím. Každý má svoje dno vrachu. Ne, dajte najvětší miliardár může prejebat všecko.
0: Je to pravda a tam je to iba o tom, že bude stačit.
1: Protože kdyby každý vyhrál kasině 10 korun a odjde, tak kasina jsou mince. Takže každý vyhrá něco, potom prejebe aj to, čo vyhrál, potom si půjčí a už jde, že v jednom
2: to je.
1: Ten dopamin a potom...
2: Tak já si taky občas zahraju, ale představuji, že by v životě
0: bylo takové. No, já jsem viděl
1: vietnamský rozhod. Treba být taky, jak ty.
2: To je to. Jako za mě, já bych nikdy nelitoval lidi, co projebali prachy.
1: Prátko, je to
2: na automatech, jako. Ten jako nelitoval.
0: A jo, teda.
1: A ty si fakt projebal, je to dělové? Nebo...
0: Ne, já ne, ale říkám, že rodina za velkou lůží skončila na ta Španě, jako v Americe.
1: Je tím zrovinu za velkou louč.
0: No, ale druhý koleno, ale...
1: Jo, tak.
0: Ale to... Parizovně, ty vole, no.
1: To koráško měla bradovej, bo. Víš, na základě hazardu o velké louve. Takže já, jako velmi dobré.
0: Kolik máš toho dozestu? Je to dobré.
1: Právko zestu.
0: Fakt?
1: No, jak to mám brát, že z otcové biologické strany, které vás tak nepoznal, tak ta je sestra. No.
0: Já jsem jediná Čech, ty vole. Jsem jediná Čech, fakt,
1: ten, no. Jak je to?
0: Ty vole, kdy? Někde je to na hovno, ale někde je to dobrý, ale...
1: Kde se děl?
0: Ty vole, umím docela, no. Bojový sporty mě docela naučili, víš, jako, že já tam mám, tam jako... Dělám sporty docela dlouho, tak tam už jako... Mám tam kluky,
1: kde to naučil?
0: No, tak takhle, z tátový strany a určitě i jako matčiny, tak...
1: Byli sportovci byli vás?
0: Táta byl, no, velmi aktivní. Táta byl velmi aktivní, a potom jako víš co? Zase nejsem smrt úplně, ale tak...
1: No jo, však hovoríš, že tu jde o výchovu. Můžeš být jako jedináček, ale když jsi v dobré rodině, tak je to OK.
0: No a potom ty kluci kolem tebe, jako co tě formujou, že v tom zimou tam nebyl, co jsem já zažil partu, tak tam nebyl nikdo žádný smrt. Všichni se, každej se podělil, co chtěl, ať už to byl peníze, stará, nejedno, ale... Já to umíme, jako mezi sebou dělit. A ty si směješ, ale takové...
2: Já jsem nějakou nerozal,
1: ale... Boj si mě, jedináček, až...
0: A je to dobrý, je to
1: zahrně, protože...
0: Naučíš se s tím žít a já se s tím v pohodě. Já jsem se zvyknul, jsem úplnej samoták a nejhorší, nejtěžší je naučit se víc, co žít, jako když jsi sám. Víš, jako hodně

0: co se rozvedený a jedináček.
1: Ale koukej.
2: To je každý, jak se mi přijde tady v Praze. Nemám ani nikdo, já neznám se nikoho.
1: Jak jdeš rozvedený?
2: Mimo Ukrajinců, že...
0: No, nevadí mi to, jako já jsem nezažil ani rozchod, takže rozvod, takže jsem pracoval s těma kartama, co byly na stole.
1: Počkej, jakže? Ček si hovoří, že jsi rozvedený.
0: Jsem, no.
1: A nezažil si rozvod.
0: No, protože byli předtím, nebylo by třeba rok, jo.
1: Tak jo, ta, no ale aj tak, kámo, to je jakože pozor, to si podvedom neseš.
0: Ale tak to mi je to špatný? Jak to
1: ne, tak bereš, myslíš? No tak podvedome bereš, že keď si zrozumíš.

0: Vlastně trpí s tím, že nechcem být sám. Čo myslím?
1: To je taká
0: může být každý má jinak, kámo.
1: Já právě příběh sám, bro. To já to mám právě teď jako obráceně s tímhle způsobem, ale každý, jak si řekl, to může mít jinak. Takže já, když můžu, ten jsem první, kdo ten vztah potopí, abych byl sám.
0: Tak to cením.
1: Bratko, ani nekuruje. Dáme to, máme otázky nějaký od fanoušků, ale jsou very easy.
0: Já se daj.
2: A ze tvý.
1: Tak jo, rozloučíme se tady pro YouTube a na to. Takže moc krát vám děkujem za sledování zde na YouTube. Tady na Rytmu jste měli pár otázek, tak se na ně vrhneme. Otázky jste mohli pokládat na herohero.co/teambrichta nebo komunita.com/teambrichta. Takže přesouváme se tam a děkujeme vám, že jste koukali až se. Mějte se, zatím. Čau.

jak zaujmout holku. Jak mít břišáky. Rychle. Jaký je to někoho políbit. O čem se mám bavit s holkou?

0: konfrontaci.
1: Samir, Rybka. Porota, která sleduje všechno. Vítejte v Clashcasting 2 proti 8.
0: Takže jdeme na to a pozveme si prvního adepta.

0: měl třeba do téhle kamery zopakovat tu výzvu, kterou si tady napíšte?
1: Určitě. Tomáši, pohledne, tak poškodnej si košťáku. Podaj!

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žije. www.radiob.cz

0: Hezky.
1: Tak co říkáš na Samira, na ten jeho nástup? On z tebe chtěl vymáčknout co nejvíc, tak je na chutí.
2: A nyní si pustíme remix od Gina Tonikeho. Původně to je písnička od Donny Summer, Back Where You Belong.
0: Je fakt dobrý, neposrám se.

0: Je půlnoc na Rádiu B.
1: Myslíš ty, že máš na ten box minimálně talent? Super, dobrá práce.
2: Talent na box máš a máš talent na tom srazit teďka slovně. Proč mám, vlastně se tomu. Ne, mně se nestavilo. Mně se nestavilo, mám ruce schovaný radši.
3: Na rovnu, co ti mám říct?
2: Nevíš, co mám říct. Tak proč seš pleši? Čím chceš zaujmout tady v tom pleši teďka?
3: Sportovní stránku.
4: Tak to gratuluju, 2v8, to bude teda moc sportovní.
2: Podělej, vole, nebuď sračkanej. Nebuď sračkanej, nebude se do toho přivolat. Představ si, že ho spolu máme západ, že sedím u stolu a že ti řeknu, vole, že já jsem to je nejlepší to hrát. A budu se ti smát, vole,

očekávání, doufal jsem, že právě... Jsem říkal, že...

0: pracovat na pizze. Ukaž nám, jak to máš rád. Kupačky má taky? Čekám na jete.
1: To je něco. To není. Tohle hodnotit nebudu, já nejsem fighter. Proč jsem to vyšel? Jak si říkal, že mi nejsem. Proč mi nedáš tomu Tomášovi to, co Tomáš teď nechce? Proč mi nedáš trošku zkoušet na zkoušení?
2: Já na to se napiju. Naše výborní Leša na hře.
0: Čau Tomáši, takže já jsem tě tam šukal, jo? A jsem tady pro to vykukal.
2: Vykukal?
1: Vy mě byl celý domce. Vykukal. Vykukal.
0: Já mám našeho experta, Andrej Štol. Právě má spoustu vyhrocených momentů za sebou.
3: Víš, protože musí být vnitřný, ty lidi chtějí prostě show, ty lidi se nekoukají, vole, na kles, protože by chtěli koukat na kůka, který přijde a no, tak já tím tady za první to plešet. Ne, ty musíš tím bravo, kvůle, ty musíš prostě.
2: Na
3: Tomáše kusok. Pojď do předpůsobu.
0: Já si vyberu svýho.
3: Ne,

0: konfrontace s někým.
1: Já to miluju. Já proto žiju.
0: Takže kdybychom tě do toho týmu vybrali, tak bych se nebál právě z těch soupeřů, nějakých kopce na východu.
1: Já bych tam zapadl to sami. Já bych tam mám být.
0: Viděl jsi toho Brbůsela, jak vypadá? 2 metry, 130
1: metrů. Na skočení to hned.

0: Petr, si myslím, že by byl dobrý na ten celkým.
1: Přiznám se, že jsem byl mile překvapen, že vás nezala to se a
2: posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
3: Hraju Vovko, mám rád Vovko, hraju Vovko furt. Teď jsem zraný a...
1: Co bojové sporty?
3: Bojové sporty, netrénoval jsem nikdy žádné bojové sporty, ale vždycky jsem to chtěl zkusit. Sleduju kleško od jedničky, mám to rád, sleduju všechno, i tiskovky, všechno.
1: Do výši by se ti mohl do týmu hodit? Takže to je trefit vrbu, dvoumetrovou vrbu, nebude jednoduché.
3: To jo, budu tam čekat na tom dostičku, až oni se nebudou dívat, jo, budu tam.
1: Tak zaboxuj.

0: Čau, já jsem Saša, alias Učitel Cina. Takhle se vystupuju na TikToku i na Instagramu.
1: Omre dobrý na čoky.
2: Viděl jsi kluk, jak kluky, jak vypadají? To jsou celkem ranáři.
0: Viděl. To je jedno. Za mě, jakoby, to si budem. 2 versus 8. Prostě dá se to 4 na 1. Takže

0: Děkujeme. Díky moc.
1: Dobrý.
0: Štefane, to je samozřejmě jedna ze zkoušek, to byl jeden z testů, jak zvládneš.

0: A tam prostě bude víc, bude to řeba.
1: Poslouchej, stojíš na píku. Já vím, soustříš se na tohle, ale tohle se teď jako nic pod klašinou dělá, jo. To je jako kdyby ten
0: přistal.
2: Já si myslím, že ten Honza jako tomu docela rozumí, no.
1: Já se to zapomínu a bám se toho, že normálně stojíš takhle.
3: Radio B.
1: Ty se stýdíš nebo co chceš tady?
0: No, jsem tady.
1: Stýdíš to?
4: To byl náš expert.
2: Úplně se nakostal.
1: Kámo, mělo je to.
4: Půjď si Ondro zaboxovat na pytel, ukáž nám nějaké dovednosti svoje. Super, máme tam i takový ten balónek tenisový, který se nám přitnou tak na čelo.

0: Slava Lukáše. Majitele Kleše.
1: Stando. Ahoj. Tebe asi nějak zvlášť dlouze nemusíme představovat.
0: Tomáši, šoupni se.
1: Chceš, že tady? Ondro, nechám to na tobě. Myslím si, že vy máte k sobě moc blízko, velice blízko.
0: No, moc k sobě blízko nemáme. On o mě vypráví, že to, že jsem s ním něco měl, ale neměl.
2: Jo, jezdíme spolu na výlety, na VIP akce, kdy jsme pozvaní od pořadatelů a jsme pozvali na galovečer RFA. No.
3: Dámy a pánové, zde můžete vidět jedinýho majitele, který nikdy v životě nebude mít žádný peníze.
0: Stando, já ti to řeknu takhle. Autěr. Ale jsi jenom kamarád.
2: Jo, pojď.
3: Fuj.
1: Dobře, ale co teda váš zápas, nebo respektive složení týmu? Chtěl bys si Standu do týmu?
0: Jo. Určitě. Tak už se neubil.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: stormáček za sebou.
1: Ty brděl.
2: Ty kokosu.
3: Žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: plakat, když to na člověka někdy přijde.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Z dobrého zdroje můžeme potvrdit, že Jaroslavovi hrozí 20 měsíců za mřížemi. Důvodem je jeho neplacení alimentů společně s drogovým skandálem, který nám nebyl více přiblížen.
3: Jo, tak to je jasný, jo, kámo, ale jako zase říkám, jak to říkám, borci. Za mě neplacení alimentů je nejvíc stupidní a ponižující věc, za kterou páš sedět.
2: Informoval web Top Fight.

0: Mnoho skladeb se stalo virálními, zejména to s názvem La Cosa
1: Nostra. La Cosa Nostra.
0: Která má dnes na Spotify 2 600 000.
1: Tak kámo, banger song jak prase, neříkám nic.
0: Jsem z přehrání. Nic ale nezměnilo to, že Kotlár na zhruba rok zmizel. Jeho velkoletý návrat však byl velkým hitem internetu. Jeho pobyt ve vězení bych asi těžko popisoval slovy

0: soupeři Rádio
1: Pit.
0: Přišel hned o dva body. Zcela nepochopitelně se podobný moment záhy opakoval a smyslu zbavený beránek znovu kopal Kozlára do hlavy. Nebylo na co...
1: Neblbý tohle, no. Otázka, jak by to dopadlo, kdyby ho nekopl do té hlavy.
0: Čekat, sudí museli zápas ukončit a beránka diskvalifikovat. Kozlár si tak připsal druhou výhru v kariéře.
1: Co myslíte, jak by to dopadlo, borci, kdyby Beránek nefauloval? Napište mi to do komentářů.
0: Na Clash 14 přišlo úplně něco nového. Pyramida osmi bojovníků

0: bylo asi 25 stupňů, tak jsem se hodila dítě, co to je, jak to tamhle hnědá bunda. A je to asi první fakt jako real kožená bunda, co mám, protože je to fakt pravá kůža, extrémně to teďko cítím. Já si ani nemusím kupovat parfém teďko, protože to jak voní ta bunda, je neuvěřitelné. A líbí se mi na Emilian Dior, že je to ještě takový you know brand.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

úplně jako v topu a přijde mi hrozná škoda, že nenechají nikoho si tam udělat ani fotku, protože Honza třeba vytáhl telefon a hned dostal totálně z prda, že tam fotí Tom Cruise vibe.

0: bylo, tak tam jsme fotili na Aleďák s taškama. Mě to nesnášel. Neměl mojí velikosti jediný věci, kterou jsem chtěl.
1: Našel jsem si
0: bez stříček, vždycky do práce.
1: Mě
0: vystoupili to logo, jako mě. Jo, ale to takový sebraný, pojď mě to. Takže...

Thank you.

tady, tohle je vyložení.

0: údajně zde byl na kněze vysvěcen mistr Jan Hus.
1: Pokud máte rádi historii a zajímají vás,
2: Radio Beat.
0: Na náměstí můžete rovněž navštívit zámek, který dříve býval románským hradem, a domluvit si jeho prohlídku a třeba i dostat si vín k nejstarším rodinném vinařství v České republice.
1: Jednou z dominant Roudnice je věž Láska, kterou nám

0: založeného roku 1877, které vystudoval například Frank Šrámek či Josef. Při své cestě do Roudnice můžete rovněž navštívit klášterní kostel Narození Panny Marie.
1: Tento kostel byl posvěcen roku 1334 a byl přestaven do barokního slohu v letech 1725 až 1734. Kostel je přístupný veřejnosti.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Odpočíváš s Rádiem B.